0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kašičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: tři výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu.

0: je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
1: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmit je rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale podstatně to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život. A moc nekoukal zpětně, zpátky. Což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mý babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu a jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
4: Vinou čeho?
3: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima.

0: má a rozmražený trubky na půdě, lidi se snažili ji roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
1: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
0: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
1: V Itálii se netopí?
0: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlovou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne?
0: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit polorobinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty polorobenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili polorobenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ombudsmance přibývá stížností na stavební řízení. Základních obilovin se letos v Česku nejspíš sklidí nejméně za posledních 14 let. Letos na Jižní Moravě zahnízdil rekordní počet dudků chocholatých a bude převážně polojasno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále víc podnětů kvůli stavebnímu řízení. Přibylo jich po novele stavebního zákona z 1. července 2024. Zatímco obvykle dostává přes 700 podnětů tohoto typu ročně, letos jich s ohledem na už obdržené množství očekává na 1000. Vedoucí stavebního odboru Pavel Půček upozorňuje, že pokud lidé kritizují například nečinnost, musí nejprve podat oficiální stížnost nadřazeným stavebním úřadům.
2: Já se ale obávám jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, že vlastně se bojí jakoby uplatnit své zákonné kroky, ale jakákoliv stížnost podle práva vám prostě nesmí jít na škodu. Vy uplatňujete zákonný prostředek a třeba i od toho tady jsme jako ombudsman.
0: Rady ke stavebnímu řízení poskytuje kancelář ombudsmana na webu domek.ochránce.cz. Základních obilovin se letos v Česku nejspíš sklidí nejméně za posledních 14 let. Podle odhadu Českého statistického úřadu to bude necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy skoro o 17% méně než loni. Největší pokles očekává v případě ovsa a řepky. Nedostatek obilovin v Česku ale nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému drumhu pomáhali speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát, upřesňuje Libor Opluštil z Českého svazu ochránců přírody.
3: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedeni a někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni bylo 14 hnízdění a bylo jich něco přes 50.
0: Dudek chocholatý se do Česka každé jaro vrací z Afriky a hnízdí hlavně v nejteplejších oblastech Jižní Moravy. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo, mluvil o tom obránce Jakub Klíma.
4: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude ráno a večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude zpočátku slabý, jinak mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky pak budou dobré až velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na okraji Brněnské Bystrce na silnici na Veselku a s omezením nově počítejte na silnici 43 mezi Letovicemi a Zvoňkem, projíždí se tam kyvadlově. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 8. srpna roku 2026, svátek slaví Soběslav. Mužské křestní jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho význam je sám sobě slavný, mající svoji slávu nebo svůj vlastní zákonodárce. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Další důležité události spojené s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Mezi pozdravy používanými v mluvě rodilých Brňanů je i jeden, který dnes objasní Jiří Trachtulec v jazykové dílničce. Poslouchejte pár minut před 17:30. Přeji vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Vapi Daněk a ročník 47 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Dnes je sobota 8. srpna roku 2026. V církevním kalendáři dnes najdeme svatého Dominika. Je patronem krejčích a vzýván proti krupobytí. Narodil se kolem roku 1170 v šlechtické rodině. Po studiích byl vysvěcen na kněze. Víru pak začal hlásat po vzoru apoštolů v chudobě a pěšky. V roce 1215 založil v Toulouse řád chudých kazatelů dominikánů. Před 123 lety zemřel český a rakouský lékař Karel Maidl. V roce 1896 se stal prvním lékařem na světě, který operoval s využitím rentgenu. Přístroj sloužil tehdy v pražském hotelu U Černého koně jen pro pobavení hostů. Doktor Maidl si na něj vzpomněl ve chvíli, kdy mu z věznice přivezli pacienta, který něco neznámého spolkl. Právě díky rentgenu zjistil pak Maidl, že muž snědl hřebík a druhý den mu ho vyoperoval. 104 let uplyne dnes od narození spisovatelky Marie Kubátové. Proslula především jako autorka krkonošských pohádek, podle kterých vznikl nejoblíbenější večerníček všech dob. Původně vystudovala farmacii. Spolu se svou matkou Amálií Kutinovou, rodačkou z Moravy, pak sbírala po krkonošských chalupách pověsti a náměty. 8. srpna 2013 zemřel Jiří Krejčík, režisér, scénárista a příležitostný herec. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V 50. letech se mimo jiné společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař, který měl původně i režírovat, nakonec ale snímek režíroval Martin Frič. Svého režijního vrcholu dosáhl zejména v 60. letech 20. století. V té době natočil výrazné filmy jako například Vyšší princip, drama z období druhé světové války po atentátu na Reinharda Heydricha nebo hořkou komedii Svatba jako řemen. To bylo několik významných událostí, které se vážou k dnešnímu dni. Už za malou chvíli nabídnu předpověď počasí, ještě předtím posílám písničku.

0: počasí.
1: Je 5:17, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 19 stupňů, je v Brodě nad Dyjí a v Lednici. A nejchladněji máme v Pohořelicích 15 stupňů Celsia. Ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů, na Blanensku místy jen 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptové podmínky dnes dobré až velmi dobré. A slunce nám dnes v Brně vychází v 5:34 a zapadne ve 20.

0: Dospíval vám Miroš Birka, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 17:30. Původ a význam slov. To je předmět zájmu amatérského jazykospice Jiřího Trachtulce, přezdívaného Jiřík Trachťa. Tady je jeho další zamyšlení.
1: Dobrý den. Některé jazykové dílničky končím slovy Hantec déchá. A dostal jsem dotaz ze Slovácka, co to přesně znamená. Takže přátelé, dýchat znamená v brněnské hantýrce žít. Takže ono, Hantec déchá, vyjadřuje naše přání, ať brněnský Hantec žije a hlavně ať se rozvíjí. A s tím rozvíjením souvisí také tvorba nových výrazů, které budou odrážet novoty a změny v našem životě. Mnozí Brňáci ze starší generace říkají, že to je špatně. Rádi by zachovali formu Hantecu z jejich mládí, tedy asi tak ze 70. let minulého století. Tím bychom se ovšem vzdali možnosti psaní či povídání si o současné době, kdy například kompl, klavoška, mobilfón či websajtny, tedy počítač, klávesnice, mobil a webové stránky, jsou naprosto běžnou součástí našeho života. Takže partio, já jsem pro ty novoty. Hantec déchá.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem července. Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V Blučině na Brněnsku dnes otevřou nové reuse centrum. Dělníci ho postavili u sběrného dvora, který je dnes kvůli tomu uzavřený. Do reuse centra můžou lidé nosit anebo si odtud odnášet staré věci, které ještě můžou někomu posloužit. Ve Zlíně pokračuje i během víkendu demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Řidiči v Hodoníně dnes musí počítat s dopravním omezením kvůli svatovavřineckým slavnostem. Uzavírky a změny dopravního značení jsou především v centru. A na jihu Moravy bude teď ráno a také večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne pak polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude zpočátku slabý, jinak mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Provoz je slabý. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byl Jirka Korn, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 8 minut po půl šesté. Šermířská show nebo oslavy titulu světového šampiona? Všechno v jednom. Fleretista Alexandr Šupenič včera na Jakubském náměstí v Brně s fanoušky slavil svou první zlatou medaili z mistrovství světa. Tu získal zhruba před 2 týdny, když ve finále porazil italského soupeře. Podle odhadů organizátorů se na oslavy přišlo podívat kolem 1500 lidí.
1: Alexandra Šupeniče na oslavách na Jakubském náměstí přivítali nadšené pokřiky a potlesk. Mezi fanoušky byla i paní Darina.
2: Moje dcera šermuje taky, každopádně Alexovi fandí, protože je to Brňák a perfektně reprezentuje vlastně vůbec ten sport a vůbec i Brno. Prožívali jsme to velmi, byli jsme zrovna na výletě a cestou místo toho, aby jsme si užívali krásy Krumlova, tak jsme koukali na obrazovku tabletu nebo telefonu respektive a sledovali jsme zápas Alexu. Takže to bylo úplně emocionální a bylo to nádherný a krásný. No a moc mu gratulujeme a fandíme.
1: O kousek dál jsem potkala skupinu chlapců, kteří právě byli na šermířském kempu, který Šupenič pořádá už 11 let. Pokračuje Theodor Šefr.
3: Já musím říct, že je to neskutečný, že vlastně, když si vezmete, že vás trénuje vlastně momentálně nejlepší šermíř na celém světě, tak je to prostě fakt super pocit.
4: Určitě si myslím, že je to nějaká jakoby věc, která mě vlastně jako mohla říct, že se aby jsme se mohli posouvat vlastně jakoby v tom, co chceme dosáhnout, jako jsou třeba naše úspěchy jakoby i v tom šermu, anebo třeba i v dalších jakoby našich cílech.
1: Doplňuje ho Samuel Svršek. Na kempu letos bylo 120 dětí a mladých. Alexandr Šupenič si na včerejší oslavě vyzkoušel spíš roli komentátora, a to kvůli zranění, kvůli kterému musí na 3 týdny vynechat fyzickou zátěž. Finálový zápas, který vyhrál 15-2, má ale čerstvě v paměti.
5: Vybavím si úplně přesně, co se mi honilo hlavou, a to bylo to, že koncentruji se na každý zásah, na každou akci a v každý ty akci dohrají úplně na maximum. Absolutní maximum, a jakmile skončila, tak jsem si to říkal znova a znova a znova. A když se myšlenkama vrátím tam, tak mám pocit, že bych tam mohl tak jako být celý večer.
1: Doufá, že jeho úspěch bude inspirovat další mladé sportovce.
5: Dneska, když jsem měl autogramiádu a dívali se na tu moji medaili, někdo tam říkal, já si to vyfotím a pověsím si to na zeď, aby mě to motivovalo. Těším se na moment, kdy se trošku zastavím a vlastně si uvědomím i se svým týmem, co jsme dokázali, protože to, co jsme dokázali, je velký, ale potřebuje to chviličku odstup a chci to uvědomit, co se stalo, a nějakým způsobem to zavnímat a prožít.
1: Teď ho čeká především odpočinek.
5: Hlavně mentálně, ale i fyzicky. Dolečit ty zranění a pak si musíme sednout s týmem a říct si, co dál, protože moje hlava funguje tak, že jsem tam měl nějaký sen a ten se mi teď splnil, tak tam musíme nastavit další sen, ale ten chce čas.
1: Podle Šupeniče za triumfem stojí 23 let práce a poučení se z chyb. Poslední 2 sezóny vnímá jako nejlepší ve své kariéře. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:45 a to je ten správný čas na předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji 19 stupňů je v Brodě nad Dyjí a v Lednici a nejchladněji je v Pohořelicích 15 stupňů. Ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinou odpoledne polojasno. Nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů, na Blanensku místy jen 26. Vád bude ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty po 5:30 a zapadne 5 minut před 8:30 večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za 30 minut. U mikrofonu Eliška Zárecká. Posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Německá popová zpěvačka Nena na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 10 minut bude 6 hodin. Na jihu Moravy vládne horko a sucho. Voda v mnohých rybnících se kazí. Logické tedy je, že nejedna rodina přemýšlí o dovolenkovém útěku do hor. Třeba do oblíbených Jeseníků. My vám tedy napovíme, jakou šanci máte tam na poslední chvíli sehnat ubytování.
1: Máme absolutně plno, což je samozřejmě dobrá zpráva pro nás.
2: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Téměř obsazeno mají v polovině sezóny i na Červenohorském sedle. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Obsazenost hotelu momentálně se pohybuje okolo 80%. To teda v závislosti na dnech v týdnu. Víkendy míváme tu obsazenost úplnou, a v týdnu je malinko slabší.
2: Podle Dubského jde oproti loňsku o nárůst.
3: Ta obsazenost nás letos v červenci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. Když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních slabší. Nám se už historicky vždycky dařilo hotel vyprodávat lépe až od někde od 25. až v podstatě ke konci měsíce. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
2: U chat a chalup na Jesenicku je ale situace jiná, vysvětluje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
2: Podle Niklové-Klimešové může být důvodem nižšího zájmu také to, že lidé vyhledávají vybavenější ubytování.
4: Nemají bazén, nemají výřivky, nemají sudy. Jsou to prostě normální chaty, které se pronajímaly před 10, 20, 30 lety, neposkytují nic navíc, co dneska klienti vyžadují.
2: Trendem v Jeseníkách zůstávají delší pobyty rezervované s předstihem, doplňuje Vaculová.
1: Tam se opravdu jsme se vrátili do doby, kdy si rezervují pobyt minimálně na 7 dní. Opravdu to berou jako dovolenou a řekla bych 20% si to pak rezervuje opravdu v rámci horizontu třeba 2-3 dní, že se prostě podívají, jestli je volno a přijedou.
2: Dubský zároveň říká, že letos přibývá i zahraničních turistů.
3: Měli jsme tady kolik tureckých rodin na týdenní pobyt. Měli jsme tady Estonce, Litevce, a samozřejmě Slovensko, Německo včas.
2: Hoteliéři očekávají vysokou obsazenost také během většiny srpna. Zájem podle nich tradičně polevuje až v posledním prázdninovém týdnu, kdy se rodiny s dětmi připravují na začátek školního roku. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Rekonstrukce dálniční křižovatky D1 a D2 v Brně o víkendu výrazně omezí provoz městské hromadné dopravy. Pokračuje festival plný chutí, tentokrát v Letovicích, a bude jasno, přechodně polojasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
2: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
0: Auta od dnešního odpoledne do nedělního večera neprojedou Kaštanovou ulicí na jihu Brna. Zavřená bude v úseku, který vede pod dálnicí D1. Její křižovatku s D2 rozšiřují dělníci. Výluka se týká i městské hromadné dopravy. Denní i noční autobusy pojedou odklonem přes dálnici D2 Charlice a Tuřany. Festival plný chutí dnes zavítá na zámek v Letovicích na Blanensku. Třetí ze čtyř festivalových zastávek v Jihomoravském kraji nabídne přes 50 stánků s regionálními pokrmy. Kromě jídla a pití na návštěvníky čekají komentované prohlídky a hudební vystoupení, říká mluvčí hejtmanství, které akci spolupořádá, Martina Žítková.
3: Na hlavním pódiu vystoupí například Tereza Mašková anebo skupina No Name. Navazujeme také na loňský charitativní rozměr akce, kdy výtěžek z nevrácených vratných kelímků putuje na podporu organizací, které pomáhají dětem, a konkrétně v Letovicích to bude nezisková organizace Elim.
0: Já dodám, že čtvrtá, a tedy poslední lokace festivalu, bude ve Veselí nad Moravou, a to v půlce září. Sport. Fotbalisté brněnské zbrojovky v předehrávce třetího kola šance ligy prohráli s Libercem 0-1. Jediný gól vstřelil v 61. minutě z dorážky liberecký Dulaj. Slovan ale od té doby neproměnil množství dalších šancí z protiútoků. Naopak Brno si větší šanci celý zápas nevytvořilo, o čemž mluvil i trenér Martin Svědík.
4: Že je potřeba nejenom kvalita v obranné fázi, ale je potřeba kvalita v té útoční fázi, více tam tlačit z toho středního pásma. Tam měly chodit vlastně přesnější přihrávky, měly tam být vlastně víc rozběhů, třeba víc udržených balónů a tlačit se vlastně víc do té šestnáctky. A my jsme tu potřebnou kvalitu neměli ani v tom finální fázi, ani v tom středovém pásmu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na okraji Hlubokých Mašůvek. Na silnici do Znojma tam u ní zasahují záchranáři. A ještě jednou připomínáme omezení na silnici první třídy číslo 43 u Letovic. Platí ode dneška, projíždí se tam kyvadlově. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 6:04, posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 8. srpna roku 2026, svátek má Soběslav. Všem nositelům tohoto jména a všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to nejlepší. Za malou chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 6:45 se spojím s brněnskými meteorology a z písniček, které nestárnou, zazní Plakalo baby Petra Spálaného, Brontosauři a Ptáčata nebo Tak nějak málo tančím a skupina Kryštof. Dobrý poslech!
1: Český rozhlas Brno.
6: plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám.

Táčata na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 10 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. 8. srpen připomíná založení Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v roce 1919 v zámečku v Brněnském Králově Poli. U jeho zrodu stál učitel a humanista Jan Chlup. První klienti přicházeli do tohoto nového zařízení v květnu roku 1920. V zámeckém parku se pravidelně konaly lidové slavnosti s prodejem výrobků místních obyvatel. Výtěžek šel do ústavní pokladny a důležitou roli v chodu ústavu měla i tzv. Dětská samospráva, které vedení ústavu pozorně naslouchalo. V roce 1925 se právě 8. srpna narodil dnes už zesnulý divadelní a televizní režisér Evžen Sokolovský. Působil v Horáckém divadle v Jihlavě, v tehdejším Brněnském státním divadle a také v satirickém divadle Večerní Brno. Řadu inscenací natočil v brněnském televizním studiu a jako pedagog působil také na Brněnské JAMU. Právě 8. srpna 1947 se v Uherském Hradišti narodila také dlouholetá členka brněnské zpěvohry Věra Pochylá. Operní zpěv vystudovala na Brněnské konzervatoři. Poté nastoupila do tehdejšího brněnského státního divadla. Ztělesnila všechny postavy klasického repertoáru, například Silvu v Čardášové princezně, Lízu v Zemi úsměvů, Rosalindu v Netopírovi nebo Helenu v Polské krvi. Dnešek také připomíná předčasně zesnulého režiséra a scénáristu Petra Hvíždě. Narodil se 8. srpna 1963. V 80. letech získal titul inženýra architektury na Brněnském vysokém učení technickém a následně absolvoval filmovou režii na FAMU. Jako brněnský dokumentarista spolupracoval i s brněnskou redakcí České televize. Zemřel v pouhých 37 letech uprostřed příprav k natáčení celovečerního filmu Dotek věčnosti. Před 20 lety zemřel herec Josef Langmiller, absolvoval Pražskou konzervatoř a následně působil v divadlech ve Zlíně, Brně a Ostravě. Později hrál v pražském divadle EF Buriana. Natočil řadu filmů a seriálů, například Holky z porcelánu, 30 případů majora Zemana, Dynastie Nováků, Žena za pultem a další. Uspěl i v dabingu, za který získal cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. To byly významné události spojené s dnešním datem a po písničce se spojím s brněnskými meteorology.

0: počasí.
1: 16 minut po 6. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Aktuální počasí je slunečné, jen s malou oblačností. Teploměry ukazují hodnoty od necelých 19 do 15 stupňů, ale na severu kraje, na Letovicku, na Boskovicku, tam zejména v údolích, teplota klesla až ke 12 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: V průběhu dne bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Blanensku míst jen 27. Ráno slabý, jinak mírný severní nebo severovýchodní, později až východní vítr.
1: A jaké počasí bude v průběhu večera a noci?
2: Většinou jasno, v průběhu noci se bude ochlazovat, bude takové svěží ráno s teplotami 16 až 13, v údolích lokálně až 11 stupňů a pofukovat bude slabý východní nebo severovýchodní vítr.
1: A jaké počasí bude v neděli?
2: Neděle bude ve znamení jasné nebo jen malé průsvitné oblačnosti, teploty 30 až 33 stupňů, foukat bude slabý, postupně na některých místech mírný jihovýchodní až východní vítr.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Nejtepleji bylo v roce 2013 v Brodě nad Dyjí, a to 39,7 stupně. Nejchladněji v roce 1941 ve Žďárné na Drahanské vrchovině, a to pouhé 3 stupně nad nulou.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěknou sobotu. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Skupina Krištof, tak možná i vy jste si zaspívali nebo přímo zatančili. Společnost vám dělá Český rozhlas Brno. 8 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz, kde najdete reportáž Zdeňka Truhláře. Ceny ropy v souvislosti se světovým děním jsou často skloňované téma. Ropa a zemní plyn se těží i na Jižní Moravě. Výtěžnost není velká, pohybuje se okolo 1% spotřeby naší republiky, říká naftový geolog Stanislav Benada. Průzkum ložisek na Jižní Moravě se začal provádět na počátku 20. století. Zpočátku se věřilo, že tato oblast bude jednou z velkých území, kde se bude ropa dobývat, jako byl Texas nebo Blízký východ. Po druhé světové válce se však přišlo na to, že ten potenciál není tak velký, doplňuje průvodce Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně. A právě v Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně natáčel Zdeněk Truhlář. Příspěvek si můžete poslechnout na webu brno.rozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Společnost Elektrárna Dukovany 2, která je investorem nového jaderného zdroje, převzala od stavební firmy novou administrativní budovu. Nyní bude podle mluvčí Alice Horákové žádat o její kolaudaci. První blok v Dukovanech by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Kyjovská radnice rozšířila systém rezidentního parkování do dalších lokalit. Nově platí také v ulicích mezi Mlaty, Jurovského a Příční a v části vnitrobloku Nerudovy ulice. V zóně můžou parkovat jen lidé s trvalým bydlištěm nebo se sídlem firmy. Parkovací karta za první auto stojí 600 korun ročně, pro podnikatele je dražší. Další rozšiřování systému rezidentního parkování zatím Kyjov neplánuje. Ve Starém Městě postaví u obilní čtvrti novou lávku přes potok Salaška. Ta původní byla v havarijním stavu a stavbaři ji museli zbourat. Na zámku v Mikulově dnes večer se uzavře 33. ročník výtvarného sympozia Dílna. Po 4 týdnech tvorby v provizorních zámeckých ateliérech představí účastníci výsledky své práce veřejnosti. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v nejvyšší soutěži. A na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat bude ráno slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na 215. kilometru ve stoupacím pruhu ve směru na Vyškov, tam zůstává auto s poruchou. A po nehodě na okraji Hlubokých Mašůvek je dočasně uzavřená silnice do Znojma. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívá píseň Je mi líto, posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Už po čtvrté se Letovický zámek právě dnes promění v gurmánský ráj. Koná se tam festival plný chutí. Představí místní výrobce, nabídne produkty od farmářů a také originální pokrmy připravené restauracemi z okolí. Chybět nebudou ani hudební lahůdky. Další podrobnosti prozradila za pořádající tým mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková v rozhovoru s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou.
1: Jakou tradici festival plný chutí v Letovicích vlastně má?
2: Festival v Letovicích pořádáme letos už po čtvrté a můžeme říct, že si našel své stále návštěvníky. Lidé sem jezdí nejen za dobrým jídlem, jak už bylo řečeno, a regionálními výrobky, ale také za příjemnou atmosférou, krásným prostředím Letovického zámeckého parku. A my se každý rok snažíme program o něco nového obohatit, ale ta myšlenka zůstává pořád stejná, představit to nejlepší z Jižní Moravy na jednom místě. Festivaly pořádáme záměrně v různých částech kraje. Chceme lidem ukázat, že Jižní Morava není jenom o těch nejznámějších turistických místech, ale že i města, jako jsou Letovice, Kyjov, Moravský Krumlov nebo třeba Veselí nad Moravou, mají své kouzlo a stojí za návštěvu.
1: Co nabídne tedy ten bohatý sobotní program konkrétně?
2: Návštěvníci mohou ochutnat opravdu širokou nabídku místních specialit. Na hlavním pódiu vystoupí například Tereza Mašková, pekař anebo skupina No Name. Součástí festivalu je také pravidelně gastrostage s kuchařskou show Markéty Hrubešové, bezlepkovým vařením Vladiny Halatové anebo školou čepování piva. Myslíme samozřejmě také na rodiny s dětmi, ty čekají divadelní představení, kouzelník, tvořivé dílny a další zábava. No a přímo na festivalu proběhne také slavnostní předání ocenění regionální potravina Jihomoravského kraje.
0: A já ještě doplním, že na festival plný chutí v Letovicích se můžete vypravit mezi 10. a 22. hodinou.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi znám.
2: Časí.
3: Je 6 hodin a 44 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 19 až 21 stupňů. Nejtepleji máme v Brodě nad Dyjí a v Lednicí 21 stupňů a 19, tedy nejchladněji, máme v Dyjákovicích a v Kobylí. Přes den bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Blanensku místy jen 27 stupňů. Vád bude ráno slabý, jinak mírný, severní až severovýchodní, později až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Dostojové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty po 5:30 ráno a zapadne 5 minut před 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 2013, a to 39,7 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1941 ve Žďárné 3 stupně Celsia. Je 6 hodin a 45 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: skupina Činasky a Tabáček, posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Na pustevnách v Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro baťůškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, za to spravidli. A první turisté si tam už rozbalili karimatky.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, tojtojka, no tady napsané nouzové nocoviště a tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid? Jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: Odkud kam jdete?
4: Tak my jdeme z Frenštátu až na Javorový.
1: To je pořádná trasa.
4: Je to 93 kilometrů nějak.
1: 93 kilometrů. Kolikrát za tu dobu budete nocovat?
4: Chtěli bychom dvakrát.
1: Jak obtížné je to tedy najít, kde spát a mít tam třeba i toalety, vodu, občerstvit se?
2: V dnešní době s pokročilými informačními technologiemi jsou všude informace dostupné a podle map najdeme všechno.
1: Takže si i tohle místo asi turisté brzy najdou, podle vás?
2: Chodí tady jako hodně lidí, tak myslím, že to nebude dlouho trvat a bude to tu více využívané.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tady jsou pokyny, jak by se měli lidé chovat, tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Kdo asi nejčastěji bude právě toto nocoviště využívat?
5: Tak určitě to jsou baťuškáři, ať už turisté, kteří jdou na lehko i na těžko, například stezku Českem, která vede přes pustevny. Ale můžou to být například i lidé tady z okolí, kteří chtějí strávit příjemný večer pod hvězdami.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat či například vidět západ a východ slunce, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Silničáři začali s odstřely kvůli tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí na 500 volných pracovních míst po celé republice. Svatovavřinecké slavnosti dnes omezí dopravu v Hodoníně a bude jasno, přechodně až polojasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na dvě směny.
2: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. Řidiči v Hodoníně dnes musí počítat s dopravním omezením kvůli svatovavřineckým slavnostem. Uzavírky a změny dopravního značení jsou především v centru, kde bude uzavřeno Masarykovo náměstí, včetně částí národní třídy od světelné křižovatky k náměstí. Městem totiž projde historický průvod, popisuje za organizátory Soňa Pachlová.
5: Proběhne taková trošku divadelní scénka. Zástupci cechu, jako je třeba rybářský cech nebo cech Předlen, Tkadlen, budou žádat takovýma vtipnýma říkankama burkmistra nějaké uznání, dalo by se říct. Na úplný závěr zástupce burkmistra povolí celého nebo celý jarmark.
2: Hladina ve vodní nádrži Vír je hluboko pod normálem. Důvodem jsou sucho a vysoké teploty, které v posledních dnech vystoupaly i nad 40 stupňů. Podle informací zprávy přehrady je v současné době hladina asi o 8 metrů níže, než je běžný stav. Z vody se vynořily i části původní zatopené cesty. Nádrž přesto dál bez omezení zásobuje vodárny i řeku Svratku.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Teď ráno by měl foukat slabý, jinak pak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 215. kilometru dálnice D1 zůstává ve stoupacím pruhu ve směru na Vyškov auto s poruchou. Na okraji Hlubokých Mašůvek probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě. Silnice do Znojma je tam dočasně uzavřená. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 7:04. Prožíváme sobotní ráno. Dnes je 8. srpna roku 2026. Všem Soběslavům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Už za malou chvíli vám v našem ranním vysílání opět nabídnu předpověď počasí. A naše dnešní babské rady vás krátce před 7:30 naučí, jak si doma v kuchyni jednoduše udělat humus, populární pomazánku z cizrny. Tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dospívala Jana Kratochvílová, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 12 minut po 7 hodině. Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky, dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci. Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak. Ti mají mezi 15 a 20 dny.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé. U těch mláďat vidíte, že to je dvouřadé, ale u dospěláku to je v podstatě jako slité do jednoho, takže ta chocholka je prostě potom krásně dořad. Jsou to teď takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů.
2: Ve spoustě rčení prostě se u nás dudek objevuje, to znamená, že v té naší slovesnosti a vůbec jako v té historii dudek existoval a vždycky byl blízko lidem a vždycky nějakým způsobem k němu lidi se jako měli spí jako dudek, že jo, prostě a tak dále. Myslím si, že dudek nespí úplně jako výrazně jinak než všichni ostatní ptáci. Vůbec nevím, z čeho to vzniklo.
1: Říká Libor Opluštil. Dudci přitom z české krajiny skoro vymizeli. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
2: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení. A ještě někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni vyvedli bylo 14 hnízdění a bylo jich zhruba něco přes 50. Takže každý rok to v podstatě narůstá.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
3: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo 47 mláďat, nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více. A jenom pro vaši představu, mezi lety 2017 až 2025 těch mláďat už vedli více než 100, což je poměrně citelný zásah do naší přírody a samozřejmě příznivý.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecným a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených sislů obecných. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 17 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Lednici a v Kobylí 19 stupňů. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 16 stupňů Celsia. Přes den bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů. Na Blanensku místy jen 27. Vád bude ráno slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky dnes dobré až velmi dobré. A slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty po 5:30 ráno a zapadne 5 minut před 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 2013. 39,7 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1941 ve Žďárné 3 stupně Celsia. Je 7 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka. A řeč bude

0: Pražské rady.
1: Humus je oblíbená pomazánka z vařené a rozmixované cizrny. Nejdříve důkladně propláchněte sušenou cizrnu, pak ji vsypte do mísy a zalijte dvojnásobným množstvím studené vody a nechte do druhého dne namáčet. Poté ji sceďte a okapanou ji dejte do rendlíku spolu se lžičkou sody. Promíchejte, společně krátce prohřejte a zalijte studenou vodou. Na 250 gramů sušené cizrny vám bude stačit jedna lžička jedlé sody a asi litr a půl vody. Cizrnu vařte do měka přibližně 45 minut. Následně přidejte 100 gramů sezamové pasty, 25 gramů olivového oleje, 5 lžic citronové šťávy, 5 gramů soli a 10 gramů mletého římského kmínu. Vše rozmixujte do hladka. Pro zabarvení do červena i jinou chuť můžete přidat také uvařenou červenou řepu a malou vařenou bramboru. Domácí humus bez jakékoliv konzervace vydrží v lednici až 3 dny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nový fotbalový stadion v Brně za Lužánkami by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Radní Brna pro sport Tomáš Aberl z TOP 09 ve čtvrtek uvedl, že odbor památkové péče ministerstva stadion o navrhované výšce 37 metrů nepovolí. Podle ministerstva nejde o nesouhlas se stadionem jako takovým, ale o připomínky ke konkrétnímu předloženému řešení. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. A podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne. Společnost Gepard Infra, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také získá na letošek 17 milionů korun na obnovu tratí. Auta od dnešního odpoledne do nedělního večera neprojedou Kaštanovou ulicí na jihu Brna. Zavřená bude v úseku po dálnici D1 kvůli rekonstrukci její křižovatky s D2. Dnes a také zítra se v archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku uskuteční historická bitva o Veligrad. Rekonstrukce střetu období z Velké Moravy proběhne odpoledne. A na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat bude zpočátku slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr. Biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na odstavené auto na 215. kilometru ve směru na Vyškov blokuje stoupací pruh a po nehodě na okraji Hlubokých Mašůvek zůstává dočasně uzavřená silnice do Znojma. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl osmé. Šermířská show nebo oslavy titulu světového šampiona. Všechno v jednom. Fleretista Alexandr Šupenič včera na Jakubském náměstí v Brně s fanoušky slavil svou první zlatou medaili z mistrovství světa. Tu získal zhruba před 2 týdny, když ve finále porazil italského soupeře. Podle odhadů organizátorů se na oslavy přišlo podívat kolem 1500 lidí.
1: Alexandra Šupeniče na oslavách na Jakubském náměstí přivítali nadšené pokřiky a potlesk. Mezi fanoušky byla i paní Darina.
2: Moje dcera šermuje taky, každopádně Alexovi fandí, protože je to Brňák a perfektně reprezentuje vlastně vůbec ten sport a vůbec i Brno. Prožívali jsme to velmi, byli jsme zrovna na výletě a cestou místo toho, aby jsme si užívali krásy Krumlova, tak jsme koukali na obrazovku tabletu nebo telefonu respektive a sledovali jsme zápas Alexu. Takže to bylo úplně emocionální a bylo to nádherný a krásný. No a moc mu gratulujeme a fandíme.
1: O kousek dál jsem potkala skupinu chlapců, kteří právě byli na šermířském kempu, který Šupenič pořádá už 11 let. Pokračuje Theodor Šefr.
3: Já musím říct, že je to neskutečný, že vlastně, když si vezmete, že vás trénuje vlastně momentálně nejlepší šermíř na celém světě, tak je to prostě fakt super pocit.
4: Určitě si myslím, že je to nějaká jakoby věc, která mě vlastně jako mohla říct, že se aby jsme se mohli posouvat vlastně jakoby v tom, co chceme dosáhnout, jako jsou třeba naše úspěchy jakoby i v tom šermu, anebo třeba i v dalších jakoby našich cílech.
1: Doplňuje ho Samuel Svršek. Na kempu letos bylo 120 dětí a mladých. Alexandr Šupenič si na včerejší oslavě vyzkoušel spíš roli komentátora, a to kvůli zranění, kvůli kterému musí na 3 týdny vynechat fyzickou zátěž. Finálový zápas, který vyhrál 15-2, má ale čerstvě v paměti.
5: Vybavím si úplně přesně, co se mi honilo hlavou, a to bylo to, že koncentruji se na každý zásah, na každou akci a v každý ty akci dohrají úplně na maximum. Absolutní maximum, a jakmile skončila, tak jsem si to říkal znova a znova a znova. A když se myšlenkama vrátím tam, tak mám pocit, že bych tam mohl tak jako být celý večer.
1: Doufá, že jeho úspěch bude inspirovat další mladé sportovce.
5: Dneska, když jsem měl autogramiádu a dívali se na tu moji medaili, někdo tam říkal, já si to vyfotím a pověsím si to na zeď, aby mě to motivovalo. Těším se na moment, kdy se trošku zastavím a vlastně si uvědomím i se svým týmem, co jsme dokázali, protože to, co jsme dokázali, je velký, ale potřebuje to chviličku odstup a chci to uvědomit, co se stalo, a nějakým způsobem to zavnímat a prožít.
1: Teď ho čeká především odpočinek.
5: Hlavně mentálně, ale i fyzicky. Dolečit ty zranění a pak si musíme sednout s týmem a říct si, co dál, protože moje hlava funguje tak, že jsem tam měl nějaký sen a ten se mi teď splnil, tak tam musíme nastavit další sen, ale ten chce čas.
1: Podle Šupeniče za triumfem stojí 23 let práce a poučení se z chyb. Poslední 2 sezóny vnímá jako nejlepší ve své kariéře. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 16 až 19 stupňů. Nejtepleji je v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Lednici a v Kobylí 19 stupňů. A nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 16 stupňů Celsia. Přes den bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Blanensku místy jen 27 stupňů. Vád bude ráno slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty po 5:30 ráno a zapadne 5 minut před 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 2013 39,7 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1941 ve Žďárné 3 stupně Celsia. Je 7 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. U mikrofonu Eliška Zárecká. Krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno.

0: To byla akustická hudební skupina Jelen, založená v roce 2012. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Je tu čas pro sobotní námět na výlet, který tentokrát potěší všechny smysly, tedy i chuť. Má ho pro nás Květoslav Havlík. Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné sobotní ráno.
0: Tak kam to dnes bude?
1: Já jsem si dnes pro posluchače připravil opět výlet kombinující turistiku, historii, koupání, kulturu i kulinářské zážitky, jak jste správně řekla. No ale všechno postupně, půjdeme totiž z Kunštátu do Letovic. No a začneme v Brně autobusem 301 z Králova pole v 9.26, takže v klidu ještě můžete posnídat a pomaličku se můžete ještě všechno v klidu stihnout. No a po 50 minutách po odjezdu z Králova pole vystoupíme v Kunštátě a odtud se vydáme zhruba na 10 kilometrů dlouhou procházku po modré turistické značce až do Letovic. No a pokud nám bude hned ráno po výstupu z autobusu horko, můžeme hned v Kunštátě odhodit svršky a podle dostupných informací se bezplatně ochladit v místním koupališti. Nemůžeme se tam zdržet ale moc dlouho a hned půjdeme dále. Budeme směřovat ke známému místu, jeskyni Blanických rytířů v Rudce, kde je také rozhledna. Když budeme mít hodně chuti, můžeme se tam zastavit, prohlédnout si to. Já bych to dnes vynechal z časových důvodů a jenom projdeme a budeme pokračovat dále, až dojdeme do obce Rudka. Tam je taková zajímavost. Dnes letos v soutěži tato vesnice obdržela modrou stuhu za společenský život a inovace. Ta soutěž se jmenovala Vesnice roku. A abychom to oslavili, tak se můžeme zase na chvíli ponořit do místního koupaliště. Tam si myslím, už je nějaké drobnější vstupné, ale po té cestě se nám to určitě bude hodit. Pokud dnes bude horko, tak to koupání je optimální. No a jakmile se osvěžíme, půjdeme dále po modré turistické značce kolem vrcholu Kříp do malé sympatické vesničky Mírov, která je také historicky hanácká a byla nazývána Nérov. Po jejím projití se zanoříme zase do lesů a z nich jdeme už v Letovicích v místní části Lhota. A než se nadějeme, dorazíme k vlakové zastávce Letovice zastávka, přejdeme přes přejezd přes koleje i přes silnici na Svitavy a vydáme se Letovickou ulicí Brněnskou a doleva potom ulicí Zámeckou podél areálu firmy Tilex. A ten Tilex, to je docela zajímavá historie, ono se dneska i k tomu výletu tak trošku vztahuje. Možná jste zaznamenali, že tato světoznámá firma ukončila provoz před několika lety, ale naštěstí tomu tak není, pokračují tam dále ve výrobě slavných záclon, takže jsem moc rád, že se podařilo tady tuto tradici udržet i v souboji s tou mnohem levnější zahraniční konkurencí. No ale to už jsme došli ke dvěma muzeím na ulici Zámecké. První je čerstvě otevřené muzeum města Letovice, kde je aktuálně expozice Příběh letovické krajky právě navázané na takovou tu dlouhou historii letovického krajkářství. No a potom další muzeum je Muzeum letovické keramiky a obě muzea by měla mít vždy otevřena od středy do soboty mezi 10. a 15. hodinou, takže my to dnes krásně můžeme stihnout, prohlédnout si obě expozice a ještě potom mít na závěr tu sladkou tečku, ke které se také dostanu. No a to už jsme téměř v cíli dnešního putování, došli jsme k místnímu letovickému zámku, kde potěšíme naše hladová těla i další smysly. Právě dnes se tam totiž koná festival plný vůní a chutí Jižní Moravy, tam je vstupné zadarmo a můžete si tam dát a zapít lahůdky a laskuminy a poslechnout si také hudební doprovod. No a když si tohle všechno užijeme, tak kam, kde nakonec relaxovat? No přece na dnešním třetím koupališti, které je přímo v Letovicích kousíček od zámku a z něj už vede cesta přímo na vlakové nádraží, odkud jezdí vlaky do Brna každou hodinu a poslední jede dnes dokonce až ve 11:45 večer, takže máme času dost, jak na výlet, tak na ochutnávání.
0: To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Já vám moc děkuji a přeji vám ještě pěkný den a pěkný výlet. Naslyšenou.
1: Přeji krásný víkend. Naslyšenou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Zachytit rakovinu prsu včas nově pomáhá česká umělá inteligence. Kyjov rozšířil oblast rezidentního parkování a ve Zlíně bude i během víkendu pokračovat demolice vyhořelé výškové budovy. Dnes má být jasno, přechodně až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup Careboard. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
6: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
7: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak.
6: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
7: V Česku umělou inteligenci od Carebotu nejen v mamografii využívají už desítky. Nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Kyjovská radnice rozšířila systém rezidentního parkování do dalších lokalit. Nově platí také v ulicích mezi Mlaty, Jurovského a Příční a v části vnitrobloku Nerudovy ulice. V zóně můžou parkovat jen lidé s trvalým bydlištěm nebo se sídlem firmy. Parkovací karta za první auto stojí 600 korun ročně, pro podnikatele je dražší. Pokračuje místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
8: Samozřejmě je tam v té zóně možno zastavit na výstup, nástup osob, na vyložení, naložení nákladů. Samozřejmě v případě řemeslníků, i když to probíhá delší dobu, stejně tak typicky vozy charity, ty tam samozřejmě mají výjimku a mohou i bez karty bezplatně po dobu nezbytně nutnou.
4: Další rozšiřování systému rezidentního parkování zatím Kyjov neplánuje. Ve Zlíně pokračuje i během víkendu demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější části torza. Srovnání jeho nejnebezpečnější části se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Budova začala hořet 9. července, hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
5: Sport.
4: Fotbalisté brněnské zbrojovky ve 3. kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo, ví to i jeho obránce Jakub Klíma.
9: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znovu dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch 3 zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno, teploty ty nejvyšší vystoupí na 28 až 31 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Po nehodě u Hlubokých Mašůvek zůstává uzavřená silnice do Znojma a s omezením nově počítejte na silnici 43 mezi Letovicemi a Zboňkem, projíždí se tam kyvadlově. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 8. srpna. Už za pár minut vás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. Krátce před 8:30 vám představíme mediálně vzdělávací projekt Real Love. A nesmí chybět písničky, které nestárnou. Cesty toulaví, Chanson d'amour či Nešlap nelámej. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 10 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: A většinou je to ráno jasné, byť se někde může objevit nebo objevuje menší oblačnost a té oblačnosti je zatím více nebo je jí více na západě kraje, na Znojemsku a případně na Vranovsku, okolo Vranovské přehrady a ty teploty, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu dne?
2: A mělo by být slunečno a teplo, když se to vezme kolem a kolem, a na obloze by mělo zůstat jasno, přechodně a případně až polejasno, případně nějaká menší a vysoká oblačnost průsvitná. Teploty dnes maximální očekáváme mezi 28 až 31 stupni Celsia, na Blanensku zůstanou místy jen v hodnotách 27 stupňů Celsia, k tomu bude vát teď ještě slabý a přes den mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr.
1: Jaké počasí bude večer a v noci?
2: A noc bude jasná se slabým východním až severovýchodním větrem a zítřejší ranní teploty budou mezi 16 a 13 stupni Celsia. V údolích lokálně a ty ranní minima můžou klesnout až k 11 stupňům Celsia.
1: A jaké počasí bude zítra během dne?
2: A to bude slunečno a to potom chladnějším ránu by teploty měly vyšplhat mezi 30 až 33 stupňů Celsia a i zítra bude jasno, případně malá průsvitná oblačnost a bude vát opět slabý během dne mírný místy. Mírný, ale už ne severovýchodní, ale jihovýchodní až východní vítr.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dospívala vám Hana Zagorová, posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. V brněnském kulturním centru Káznice romští tvůrci tento týden zakončili první část mediálně vzdělávacího projektu Real Love. Název je spojením anglického real, tedy skutečný, a romského love, což znamená slovo. Účastníci pod vedením lektorů 9 měsíců sbírali znalosti o fungování sociálních sítí, tvorbě hudebních klipů, střihu, režii, produkci a orientaci v digitálním světě. Při slavnostním zakončení sdíleli v debatě své zkušenosti a někteří z nich svou tvorbu předvedli živě přímo na pódiu.
1: Každého jedného, kdo je tu, počuť slovo real love. Takže na tři. Real love, real love.
2: Vyzývá diváky na dvorku brněnské Káznice rapper El Beast, civilním jménem Martin. Byl jedním z 12 účastníků projektu Real Love. Vyzkoušel si tvorbu hudebního klipu od prvotního nápadu přes natáčení až po postprodukci.
3: Naučil jsem se spisovat nějaké scénáře na klip, naučil jsem se používat nějakým štýlom viac techniku. Hlavně nielen naučil, ale skôr aj pochopil, jak to teda funguje. Určitě by som chcel točiť viac klipov, ale možno kľudne aj nejaký short film.
4: More píše, more texty každý deň, pretože more viem, že to nejde tak, len tak. Musí krieť.
2: V Káznici vzniklo nahrávací studio. Během 9 měsíců s účastníkem

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady, pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemí odbočce pod domovem seniorů. Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by pak mohla začít v roce 2029. Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz Ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku. Společnost Elektrárna Dukovany 2, která je investorem nového jaderného zdroje, převzala od stavební firmy novou administrativní budovu. Nyní bude podle mluvčí Alice Horákové žádat o její kolaudaci. První nový blok v Dukovanech by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. V Blučině na Brněnsku dnes otevřou nové reuse centrum. Řidiči v Hodoníně dnes musí počítat s dopravním omezením kvůli svatovavřineckým slavnostem. Uzavírky a změny dopravního značení jsou především v centru. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi první porážku v soutěži. Na jihu Moravy bude dnes jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat bude zpočátku slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později pak východní vítr. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz u hlubokých Mašůvek omezuje nehoda na silnici do Znojma. Ta zůstává dočasně uzavřená. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dozněla píseň Javory, je 8 hodin a 39 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Na poli Utěšetic na Znojemsku odkrývají archeologové z Masarykovy univerzity pozůstatky jedné z nejstarších zemědělských vesnic ve střední Evropě. Lokalita se jmenuje Amerika a podle vědců byla zřejmě domovem prvních moravských zemědělců. Výzkumníci tu teď zkoumají více než 7000 let starý dlouhý dům. Chtějí zjistit, kdo v něm žil i proč nakonec zanikl v plamenech.
1: Tak v tuhle tu chvíli se nacházíme pravděpodobně v místě, kde stál onen dlouhý dům, který tady letos zkoumáme.
2: Na poli u Těšetic na Znojemsku stojím s Jiřím Najberkem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě tady archeologové odkrývají zřejmě z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě.
1: Zatím se dá uvažovat, že ony keramické fragmenty pocházejí z nejstarší fáze kultury zlinání keramikou.
2: První nálezy naznačují, že odkrytý dlouhý dům pochází z doby vůbec prvních zemědělců. Osada to mohla stát už kolem roku 5400 před naším letopočtem.
1: Šplichy mi to prošli.
2: Proč se to vlastně navlhčuje?
1: Můžou se tím odkrýt rozdíly mezi těmi jednotlivými úrovněmi. To zamokření může odhalit nějaké další detaily, které nevidíme.
2: Vysvětlil Jiří Najberk, zatímco pomocí tlakového postřikovače kropí jeden z 22 sektorů výzkumu.
3: Dneska má někdo volný ruce.
2: Celý výkop připomíná šachovnici. Na jednom z políček koordinuje své kolegy archeolog Pavel Tomek.
4: Máme tu odkrytou sondu, která v tuhle chvíli má 25 metrů na zhruba 8,5.
2: Jednotlivá políčka archeologové centimetr po centimetru snižují lopatami, krumpáči i motykami, aby odhalili, co se pod nimi skrývá.
4: Snažíme se rekonstruovat tu podobu, jak to tu mohlo vypadat.
2: Jeden dům je ale jen začátek. Geomagnetický průzkum naznačuje, že celá pravěká vesnice byla mnohem rozsáhlejší. Ukazuje na mapě vedoucí výzkumu Petr Todt.
5: Tu máme pole a na tom poli vidíme, že jsou jamy a mezi tými dlhými jamami se nacházel takzvaný dlhý dom.
2: Takže máte mapu s takovými flíčky a na základě toho dokážete rozpoznat teda, jestli se tam opravdu něco nalézá.
5: Přesně tak. Vidíme, že těch dlhých domů tu mohlo být zhruba 40 až 50. Mal šírku zhruba 6 metrov, dĺžka může být až 40 metrov, čiže ide o jedny z najväčších stavieb, aké sa stávali v práveku.
2: Podle archeologů v takovém domě mohlo žít 10 až 20 lidí.
5: Jednak tam spali, ale pripravovali aj potravu a takisto aj vyrábali nástroje.
2: Proč ale stavby dlouhé až 40 metrů pravěcí zemědělci stavěli, zůstává dodnes předmětem debat.
5: Jeden z těch modelů hovorí, že ten dom byl viac generačný. To znamená, že tam žili děti, ich rodičia a děti tých dětí.
2: Další možností by mohlo být, že tehdejší rodina vypadala jinak než dnes.
5: Buď muž mal viac partneriek, alebo žena mohla mať viac partnerov.
2: Odpovědi zatím mají archeologové méně než otázek. Nedaleko také leží mladší naleziště sutny s proslulým rondelem. Možná právě tam podle toho ta lidé z naleziště Amerika odešli. To ale ukáže až další výzkum.
5: Po výzkume artefakty se musí umýt, zaevidovat a následně budou probíhat laboratorní analýzy. Z keramiky budeme extrahovat lipidy, aby jsme zjistili stravu pravěkých lidí.
2: Už teď ale vědci vědí jednu překvapivou věc. Dlouhý dům zřejmě zničil požár. Záhadu, zda šlo o nehodu, násilný konflikt nebo součást záměrného opuštění osady, musí archeologové ještě rozluštit. Z Těšetic, Kyjovic, Marek Hencl, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 19 až 21 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Lednici 21 stupňů. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích, v Troubsku, v Brně Žabovřeskách, v Nemochovicích a ve Strážnici 19 stupňů Celsia. Přes den bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Blanensku místy jen 27. Vád bude ráno slabý, jinak mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty po 5:30 ráno a zapadne 5 minut před 9:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 2013 39,7 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1941 ve Žďárné 3 stupně Celsia. Je 8 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jiří Korn a píseň Té, co snídá. Samozřejmě, pokud právě teď snídáte, přejeme vám dobrou chuť a také krásné ráno. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 52 minut. Naše ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Mezi nebem a zemí. Po zprávách v 10 hodin to bude Hobby magazín a krátce po 11. hodině vás čekají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den, naslyšenou opět zítra.

0: pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. České e-recepty nově přijímají také rakouské lékárny. V Brně pokračuje festival Maraton hudby a bude jasno, přechodně až polojasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Kraje letos na údržbu silnice druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
4: My jsme stále v kontaktu s Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
2: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout také v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvednout v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Také dnes rozezní brněnské ulice festival Maraton hudby. Koncerty mohou lidé navštívit i v zahradách nejznámějších brněnských vil. Organizátoři projektem Light Up Tugendhat připomínají 25 let od zapsání vily Tugendhat do seznamu světového dědictví UNESCO. A podle manažera festivalu Jana Macha je cílem akce přitáhnout k architektuře pozornost širší veřejnosti.
5: Nejviditelnější budou světelné instalace a videomapping, které rozzáří nejen vilu Tugendhat, ale také Arnoldovu vilu a vilu Lev Bear. Potom každou hodinu jeden koncert zajímavého umělce před jednou z vil. Zajímavé instalace od profesionálních umělců, stejně jako ten večerní videomapping. Sport.
2: Fotbalisté brněnské zbrojovky v předehrávce třetího kola šance ligy prohráli s Libercem 0-1. Jediný gól střelil v 61. minutě z dorážky liberecký Dulaj. Slovan ale od té doby neproměnil množství dalších šancí z protiútoků. Naopak Brno si i podle jeho trenéra Martina Svědíka větší šanci celý zápas nevytvořilo.
6: Je potřeba nejenom kvalita v obranné fázi, ale je potřeba kvalita v té útočné fázi, více tam tlačit z toho středního pásma. Tam měly chodit vlastně přesnější přihrávky, měly tam být vlastně víc rozběhů, třeba víc udržených balónů a tlačit se vlastně víc do té šestnáctky. A my jsme tu potřebnou kvalitu neměli ani v tom finální fázi, ani v tom středovém pásmu.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat by měl mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr. Rozptylové podmínky tak budou dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po nehodě u Hlubokých Mašůvek zůstává uzavřená silnice do Znojma a na silnici z Brna do Vyškova pozor u Tvarožné, došlo tam ke srážce se zvěří. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
0: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uhřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenberském paláci Národní galerie pak čeká pětiletá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě od lidských hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uhřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost, výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uhřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezky, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uhřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikde se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
1: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
0: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranit, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstranit, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
1: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
0: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltínová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě, a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské jezulátko.
1: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
0: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
1: Dá se odhadnout jeho stáří?
0: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
1: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
0: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Zde ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století, řekl ho opat ze Strahovat, Jeroným Zeidler, co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz, Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je.
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů, čili zase peníze banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívtává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Provolal ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem, a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle, rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 55% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme, odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli stovky lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověs nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona v minulém století, pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde: vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Silničáři začali s odstřely kvůli tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí na 40% Čechů. Pokračuje festival plný chutí, tentokrát v Letovicích, a bude jasno, přechodně až polojasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého polovině zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na dvě směny.
3: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by pak mohla začít v roce 2029. Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Silnější podporu má novela mezi lidmi ve věku od 65 do 74 let, kde s ní souhlasí 4 z 10 dotázaných. Mezi voliči hnutí ANO ji podporuje necelých 45% respondentů. O novele teď rozhoduje sněmovna. Vnímá vládní koalice většinu hlasů potřebnou k přehlasování prezidentského veta. Festival plný chutí dnes zavítal na zámek v Letovicích na Blanensku. Třetí ze čtyř festivalových zastávek v Jihomoravském kraji tam právě začíná. Nabízí přes 50 stánků s regionálními pokrmy. Kromě jídla a pití na návštěvníky čekají komentované prohlídky a hudební vystoupení, říká mluvčí spolupořádajícího hejtmanství Martina Žítková.
5: Na hlavním pódiu vystoupí například Tereza Mašková anebo skupina No Name. Navazujeme také na loňský charitativní rozměr akce, kdy výtěžek z nevrácených vratných kelímků putuje na podporu organizací, které pomáhají dětem, a konkrétně v Letovicích to bude nezisková organizace Elim.
3: A já dodám, že čtvrtá a tedy poslední lokace festivalu bude ve Veselí nad Moravou v půlce září. V Mistřicích na Uherskohradišťsku mají novou naučnou stezku. Vznikla v lese nad tamní přehradou, kde nabízí 5 zastavení s altánkem, herními sestavami pro děti nebo cvičebními prvky. Její vybudování stálo 1 milion 700 tisíc korun. Veškeré náklady pokryla dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
1: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat by měl mírný severní až severovýchodní, později až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré až velmi dobré, biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 68. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu auto s poruchou. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Židenické ulici. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica. Medicine man.

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko.

0: vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
1: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy veden a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
1: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrováni u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude hřmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosaců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Zachytit rakovinu prsu včas nově pomáhá česká umělá inteligence. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí na 500 volných míst po celé republice. V Blučině dnes otevírá nové reuse centrum pro předcházení vzniku odpadu. A bude jasno, přechodně až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
5: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
6: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
5: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
6: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. Zástupci Blučiny na Brněnsku dnes otevírají nové reuse centrum. Dělníci ho postavili u sběrného dvora, který je dnes kvůli tomu uzavřený. Součástí programu je výroba ozdob a šperků z odpadu. Do reuse centra můžou lidé nosit anebo si odtud odnášet staré věci, které ještě můžou někomu posloužit, upřesňuje starosta Jan Šenkýř za KDU-ČSL.
7: V čem budeme my možná trošku raritou oproti jiným reuse centrům, tak budou elektrospotřebiče. Protože těch je prostě hodně. Člověk si koupí prostě novou televizi, velkou, no a tu malou zase prostě neprodá. Takže to je naprosto krásný předmět, kterému my budeme muset vybavit revizi a pak si to bude moct někdo vzít.
4: Archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku se opět uskuteční historická bitva o Veligrad. Během víkendové akce jsou pro návštěvníky připraveny také ukázky dobového života v 9. století. Dnes od 16.30, v neděli od 14.30 pak proběhne rekonstrukce bitvy z období Velké Moravy.
0: Počasí.
4: A na jihu Moravy bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severní až severovýchodní, později až východní. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré až velmi dobré, biozátěž zůstává střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na cestě do Brna po dálnici D1 projíždějte opatrně. Místem nehody na stém 84. kilometru došlo při ní k úniku provozních kapalin. V Brně omezuje provoz nehoda na Židenické ulici na silnici 50. Pozor u Velešovic, zůstává tam sražená srna. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čas je zase neúprosný, v srpnu máme už den 8. Svátek smí tak bez obav slavit každý sobě slav. A já k této připomínce přidám dárek hodný prince, převážu ho mašlí tence, není jen pro oslavence. Doma nebo na výletě snad si všichni užijete. Po verších teď přijde vhod, velký pugét z malých not. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
10: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 8. srpna roku 2026. Máme léto krásné, pořád svítí sluníčko, teploty jsou stále, bych řekl, plusově vysoké, takže je to radost. Můžete vyrazit na plovárnu, anebo nejlépe, pokud nemáte tranzistorový přijímač, tak zůstat doma a pustit si víkendové srdcovky Zdeňka Junáka, protože dnes vy všichni, kteří se každý týden účastníte soutěže Kdo, kdy, kde, kterou pro vás připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, tak čekáte na to vyluštění a kdo se z vás stal tím šťastným výhercem. A kdo se stal tím šťastným výhercem, to nám už řekne Miloš osobně, který už je tady. Miloš, já tě zdravím.
1: Já přeji krásný den. Chceš říct, že srdcovky jsou takovým ventilátorem, takovou klimatizací, která osvěží lidi?
0: No tak možný to je, protože kdyby je rozesmá, že by se mohli smát, tak i pes se chladí tím, že vyplázne jazyk a dejchá a tím se chladí. Takže když se smějeme, máme otevřená ústa, takže bychom se mohli taky chladit. Ale ty vypadáš výborně, ty jsi zvrátil od moře.
1: Kde pak úplně obráceně, já jsem se...
0: Moře se vrátilo od tebe.
1: Ne, já jsem se vrátil z těch nejmenších velehor, jak se občas říká Tater.
0: A jo, bezvadný?
1: Ano, Yeti tam nebyl, i když jsou to velehory, takže tam bylo krásně, svítilo sluníčko.
0: Jsi opálený. Tedy až,
1: ano, za krkem spálený, ale takže nemohu moc kroutit hlavou.
0: Tak jo, Miloši, takže jsi připraven odpočatý, tatranský vzduch je posílil, takže můžeme jít na to. Je teda pravda ta, že tentokrát to posluchačům jako vycházelo. Nechápu vůbec proč. My jsme se s Pavlem Kašparem vůbec nechytali. První správný tip dorazil už v úterý dopoledne. Takže zbytek indicí potom už jsme vlastně vysílali zbytečně. Ale ne, nevysílali zbytečně. Protože objevila se i královna Alžběta. Křestní jméno sice sedělo, ale ta si tu Kleopatru nezahrála. Takže hledal si koho?
1: Hledal jsem Liz nebo Elizabeth Taylorovou.
0: Elizabeth Taylorovou, slavnou to herečku. No a jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Byl to koberec, díky kterému mne možná mnoho lidí poprvé vidělo a zapamatovalo si mne.
1: To je ta slavná scéna z filmu Kleopatra, kdy Cezar poprvé spatří, jaký sluha donese zamotanou v koberci a pošle ji k těm nohám Cezarovým. Mimochodem, tušil bys, kdy měla Kleopatra premiéru u nás v českých zemích?
0: S koncem 70. let někdy?
1: Ano, v roce 1977.
0: Já jsem si obrátil list a tam to je napsané, jsem si to mohl přečíst, no jo, bezvadný. A úterní indicie zněla takto. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna.
1: No, a tady to mělo trošku zmást, tak to zmátlo ano. K té královně, protože ona byla herečkou americkou, narodila se Američanům, ale v době, kdy žili v jedné z nejdražších londýnských čtvrtí.
0: Mm-hmm. Středeční indicie. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze.
1: Ona je nositelkou dvou Oscarů za hlavní role, ale dostala ještě jednoho, který bývá označován jako čestný Oscar, a to za humanitární činnost.
0: Aha. No a čtvrteční indicie? Schválně. Kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky?
1: Tak já i parfémy a voňavky nepoužívám tedy, ale ona vyvíjela opravdu tady různou kosmetiku a různé vůně a podobně.
0: Má svoje vůně. Liz Taylorová. A poslední páteční indicie zněla takto. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme?
1: No tam stojí za to připomenout, že z těch 8 manželství byl ten jeden svazek osudový, protože nastal dvakrát a to bylo právě s jejím partnerem v Kleopatře.
0: Richardem Bartnerem.
1: Přesně tak.
0: Vy všichni, kteří se soutěžili nebo hádali jste s námi v celotýdenní hádance Kdo, kdy, kde, tak jste hádali a těšili jste se, pokud budete vylosováni, na cenu, kterou je CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o 3 jednáních, Jenůfu zpívá třeba Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a uslyšíte řadu dalších úžasných operních pěvců. Tak a šťastným výhercem, obrátím list, se stává pan Oto Chromý z Černovic. Tak pane Oto, my vám vinšujeme, blahopřejeme, užijte si cenu. No a my můžeme jít na další úkol, ovšem předtím si odpočinete, zaspíváme si, pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla a Milošku, my půjdeme do prvního úkolu.
1: Půjdeme na první úkol. Budu mít opět, nebo ty budeš mít, já jsem tě připravil, indicie. A z těch indicí by všichni měli poznat něco, co všichni známe. Víc napovídat nebudu.
0: Dobře, tak dobře poslouchejte. První indicie. Můza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo. Opakuji. Můza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo. Druhá indicie. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou. Opakuji. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou. Třetí indicie. Znáte Sixtínskou kapli? Ten motiv dotyku je tam s přivřením oka také, ovšem boží a lidský. My hledáme dětský a dospělý. Opakuji třetí indicii. Znáte Sixtínskou kapli? Ten motiv dotyku je tam s přivřením oka také, ovšem boží a lidský. My hledáme dětský a dospělý. Čtvrtá indicie. Nejslavnější vnučka uměla vyprávět. Opakuji. Nejslavnější vnučka uměla vyprávět. Další indicie. Šest barevných tónů od zelené až po šedavou. Opakuji. Šest barevných tónů od zelené až po šedavou. A poslední indicie. Umění, které lidé vnímají úplně jinak. Opakuji. Umění, které lidé vnímají úplně jinak. Tak to bylo šest indicí a na základě těchto indicí Miloš něco hledá.
1: Něco, co všichni známe.
0: Co všichni známe a co ty indicie vlastně spojuje. Takže my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Meteor lásky odletěl, Věra Špinarová dospívala, no a zatím nikdo nevolá. Milšku, máš nějakou lehkou piko nápovědičku?
1: Já myslím, že naši posluchači, kteří přemýšlejí, co by to mohlo být, se potom budou chytat za hlavu.
0: Ano.
1: Až se dozví výsledek. Ale tak já zkusím jednu nápovědu. Je nutné se podívat na obě strany.
0: Je nutné podívat se na obě strany. No, tak se podívejte, dáme vám na to čas, pustíme si Karla Zicha.

0: Míro, my vás srdečně zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den, já vás také zdravím, pane Junáku i pana Miloše Šenkýře.
0: Tak, jak vám to vyšlo? Co ty indicie spojuje?
1: Mně to vyšlo na československé bankovky. No. Ale vůbec nevím, jestli je to dobře, protože mě tam napadá jenom 200 koruna, kde je takový dotyk těch rukou.
0: No počkejte.
1: A ty další indicie bych musela si nějak projít ještě.
0: Tak rychle proběhněte peníze.
2: Zkuste se ještě zamyslet nad tím, co jste řekla za odpověď, protože tak, jak jste ji řekla, ještě příliš dlouhá. Tak bych vám ji uznat nemohl.
1: Takže ta 200 korunová bankovka?
2: Ne, jako zkuste se zamyslet nad tím, co jste řekla. Vy jste řekla československé bankovky.
1: Jo, české, teď nejsou československé.
0: Výborně.
1: No, jsme Československo, máte pravdu, no.
0: Tak, ano, takže ano. Říkáte, ten dotyk rukou...
1: Ten dotyk je na dvoustovce.
0: Na dvoustovce. A tak pojďme od začátku. Múza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo.
1: Tak ta by mohla být s Emou Destinovou na 2000 koruně.
2: Přesně tak.
0: Další. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou.
1: No, tak to teď nemám ty bankovky před sebou, možná. No, tak počkejte, moravská orlice, tak...
2: Co myslíte, že má z druhé strany Palacký?
1: Moravy byl Palacký, tak asi třeba moravská orlice.
0: Ano, a to je...
2: Kroměříž.
0: A to je na které bankovce?
1: Aha, tak já si jdu najít peněženku a jdu hledat. To vám neřeknu, asi člověk si opravdu denně mu to prochází rukama a nevšímá si toho.
0: Co říká pan profesor? Já myslím, že to
2: tak důležitá byla odpověď, že jsou to bankovky
0: to
2: a tady toto je tisíci koruna.
0: Ano.
2: Palacký a z druhé strany máte tu Orlici a Kroměřížský zámek.
0: Pak ten dotyk dětské a dospělé ruky, to jste říkala.
1: Omlouvám se panu Junákovi, který je rodák Kroměřížský. Že jsem to nevěděla.
0: A teď máme, paní Vladimíro, nejslavnější vnučka uměla vyprávět.
1: Aha, tak to bude Božena Němcová.
0: A ta je na bankovce.
1: Na pětistovce, ano.
0: Výborně. 6 barevných tónů od zelené až po šedavou.
1: Že by 100 koruna?
2: To jsou ty barvy těch bankovek, protože každá je laděná do trošku jiného stínu.
1: Ano, máte pravdu, no jo, jasně.
0: To je stovka důstata.
1: Vlastně obecně všechny ty bankovky.
0: No a poslední...
1: No já si připadám, vy to ze mě taháte, jak při maturitě, když to ze mě taháte.
0: Počkejte, paní Vladimíro, vy jste měla úžasný začátek. Vy jste to vlastně řekla, protože Miloše zajímalo, otázka zněla, co je spojuje tady tyhle ty indicie.
1: Ano, že to jsou bankovky.
0: Tak. A tam už nebylo.
1: Já jsem ani nechtěla volat k vám, ale když se nikdo nehlásil, tak jsem si
0: otázku
1: řekla,
0: už teďkom, a teď mi tu otázku už jenom tak jako rozplétáme. To už,
1: ano,
0: je, mimo, to už je mimo jako soutěž.
1: Tak já už nebudu mít trému a nejdu tu peněženku hledat.
0: Nechoďte. No. A umění, které lidé vnímají úplně jinak, to byla poslední indicie.
2: A to je jednoduché, protože autorem všech je Oldřich Kulhánek.
1: Oldřich Kulhánek, ano.
2: A málo kdo to bere jako umělecké dílo.
0: Tak. Takže, paní Vladimíro, velký hlubokosklon. Máte náš obdiv, je to úžasné. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: my máme první šťastnou výherkyni, paní Vladimíru, teda ale musím říct, že ta byla šikovná.
1: No, uvědomila si to. Já jsem říkal, že odpověď je jednoduchá.
0: Víš, že tady jako je to, jak bereme ty bankovky, tak jako do té ruky, že platíme nima, tam se akorát podíváme, jestli je tam 5-0-0, že to je 500, nebo 1-0, že to je 100, ale kdo už je
1: tam... A nebo
0: tam...
1: to vnímáme podle té barvy.
0: Nebo podle té barvy a že už se kolikrát nepodívání z druhé strany, jak ta bankovka vypadá a tak dál. Máme hezké bankovky. Tak, máme první šťastnou výherkyni, první úkol máme za sebou a my půjdeme do druhého kola.
1: Máme tu soutěžní písničku a ta bude tak slavná, že nemá vůbec smysl k ní cokoliv říkat. Otázka zazní až po ní, takže co to je za písničku?
0: Takže si ji teď pustíme.
1: Pustíme si
0: soutěžní písničku. Dobře, bedlivě poslouchejte.

0: To byla soutěžní písnička, prozradíš, jak se jmenuje?
1: To, myslím, bude vědět každý a o to soutěžit rozhodně nebudeme.
0: Takže nemusíme. Takže teď, prosím pěkně, položí otázku Miloš.
1: A ta bude úplně jednoduchá. Bude to boj o čas. Které zeměpisné názvy v té písničce zazněly? Které takže, konkrétní zeměpisné
0: které
1: názvy
0: zazněly? Konkrétní zeměpisné názvy v písničce, kterou jste slyšeli, zazněly? Budeme se na vás těšit na
1: telefonu. Teď hned?
0: Ano, teď hned. Volejte teď hned na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 0 0.
1: Mimochodem, Zdeňku, ty tu písničku někdy zpíváš, hraješ?
0: Takhle ne, že bych ji měl nějak v repertoáru, to ne, ale je pravda ta, že ona se dost často hrávala u táborových ohňů, to jako tam to znělo úžasně, takže to jsem se jako vždycky přidal, že jo, jasně, ale aby řekl pravdu, celou si z paměti nepamatuju. Protože, no to už bych zase moc napověděl, protože se to tam tak různě opakuje.
1: No dobře, takže těch zeměpisných názvů tam až tolik není, takže
0: Ale je,
1: já možná napovím, že jsou tam tři.
0: Až čtyři.
1: A ti chytřejší by možná našli čtyři.
0: A možná až pět. A možná až šest.
1: Takže teď uvidíme, jestli si to někdo. Jo, ty mateš, já jsem chtěl napovědět. Takže teď zkoušíme. A já jsem si říkal, že ta otázka bude úplně jednoduchá, protože tu písničku zná každý, ale no, možná je to písnička, kde ty si vybavuješ, když něco začneš zpívat. Tak si to postupně vybavuješ a naskakuje to samo, ale dokud to nemáš před sebou,
0: no,
1: tak to nevíde.
0: Tak to nevychází, přesně, jako člověk neví, nenaskočí mu to.
1: No, ale tak zatím to tedy vypadá tak, že tu písničku nikdo nezná. Netuší,
0: málo,
1: kde se odehrává.
0: Málo.
1: 726 46
0: 52
1: 0 0. No.
0: Čekáme, moji milí posluchači. Nikomu to nenaskakuje, nikdo si to nepředzpívá a už jsou tady telefonáty, já to zvedám.
1: Tak, už to naskočilo.
0: Už to naskočilo, takže halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Tady posluchačka Jana.
0: Dobrý den, slečna nebo mladá paní?
2: Mladá paní.
0: Mladá paní Jana, takže paní Jano, kolik těch tedy zeměpisných názvů v písničce zaznělo?
2: Tak já jsem neslyšela ani jeden, ale manžel slyšel tři.
0: Manžel?
2: Ale on řídí, tak volám za něho.
0: A které slyšel? Vybaví si to manžel?
2: Morava, Orava a Vizovice.
0: Morava, Orava a Vizovice. Co říká pan profesor?
1: Já vám to uznám. Řeknu, že máte odpověď správnou. A ještě se zeptám na ten čtvrtý, který je tam tak nepřímo. Jestli ho napadne.
2: Ještě tak čtvrtý, nevím, manžel.
1: Protože tam zazní ještě jedni obyvatelé koho jednoho města.
0: Ano, koho rád žere ten Jožin.
2: Koho rád žere. Koho rád žere, se ptá.
1: No.
2: Pražáky.
1: No, vidíte.
0: Tak jo, zdravíme pana manžela. Tak jo, máte pravdu, paní Jano. Bingo, uhodla jste. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, my máme další šťastnou výherkyni, paní Janu, i když na to byli dva se svým manželem. Máme radost, blahopřejeme ještě jednou. No, dívám se na hodiny, co nevidět, bude 11:45. Milošku, půjdeme do dalšího úkolu.
1: Čas pro třetí úkol, přesně tak. Díváš se někdy na pevnost Bojard?
0: Díval jsem se, ale teďko už jsem se dlouho nedíval.
1: No, tam je jedna taková soutěž, která vypadá velice těžce a přitom je velice jednoduchá. A sice ti soutěžící tam stojí před stolem, na kterém je nějaký počet nějakých předmětů a oni mají střídavě odebírat tak, aby ty poslední kusy zbyly na toho protihráče, aby poslední kus zbyl.
0: Ano, ano.
1: Takže já zkusím ten úkol upravit pro naše posluchače tak, aby nad ním přemýšleli. Takže stojíš před stolem, na kterém je 11 mincí. Proti tobě je protihráč. Navzájem se budete střídat v tazích. Každý smíte v tom svém vzít pouze jednu, dvě nebo tři mince. A prohrává ten, který bude muset vzít poslední minci, že to bude na něj. No a ty začínáš tedy.
0: Ano.
1: Budu na tebe hodný. A teď je otázka, kolik mincí z těch počátečních 11 by si měl v tom prvním tahu vzít, abys vyhrál.
0: Abych vyhrál.
1: A jak budeš postupovat?
0: Dobře, rozumím tomu tak, že otázka jednu, dvě nebo tři mince. Můžu vzít hned tři mince?
1: Můžu vzít tři, dvě nebo jednu.
0: Nebo jednu, tak ano, ano, výborně.
1: Tak jako v celém tom tahu. Takže ještě ano. Jednou, na stole je 11 mincí. Společně s tím člověkem, se kterým hrajete, se budete střídat v tazích, ty začínáš. A otázka zní, kolik mincí máš vzít v tom prvním tahu, abys vlastně se stal pánem té hry a přinutil toho člověka,
0: aby
1: ten protihráč dobíral poslední minci.
0: Ano. No, to je zajímavý, takže budeme se těšit s Milošem na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla, taková letní Copacabana, a my už máme na telefonu pana Martina. Martine, my vás zdravíme.
1: Ano, dobrý den.
0: Tak, jak vám to vyšlo? Jaká je správná odpověď?
1: Tak mně vyšlo, že prvním tahu vezmu 3 mince.
0: 3 mince, dobře. Mm-hmm. A jak ta hra bude pokračovat dál?
1: Takže pokud já vezmu 3 mince, zbýde teda 8, a pokud soupeř například vezme 2, tak já zase vezmu 2, a pokud on by zase vzal 2, ze zbylých 4, tak já vezmu zase 2.
2: No, ale tam vám to nevíde, protože na něj pak nezbude žádná. Vyberte tu poslední.
1: To takhle, aha.
2: Tak důležité je, že on musí vzít tu poslední, jedna jediná poslední mince musí zbýt na něj.
1: Takže, jo, tak to se to zamotalo.
2: Takže, ale volej nám další, takže my poděkujeme a pogratulujeme k té odvaze, že jste měl odvahu soutěžit, a zkusíme další. Děkujeme.
0: Mějte se hezky, Martine, nashledanou, tak zvednu tady. Halo, halo, luštíme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Lubomír ze Šumic, už jsem vám dlouho nevolal, tak jsem to teďka zvedl. Takže, jestliže máme 11 mincí a má zůstat jedna, je třeba odebrat 10 mincí. A protože můžeme vzít nejvýše 3 a nejméně 1, součet je 4, takže musím dostat číslo, které je dělitelné 4, to je 8. Odeberu tedy 2 mince a pak budu doplňovat soupeře vždycky do součtu 4. Když vezme 3, tak vezmu 1, když vezme 2, vezmu 2, když vezme 1, vezmu 3 a zůstane na něho 1.
2: Protože jste těch 9 mincí, které zbydou po odebrání těch 2 počátečních, rozdělil na těch 8, kterých se potřebujete zbavit, a tu 1, která má zbýt.
3: Ano.
2: Tak, výborně, sledujete to někdy v té soutěži Pevnost Boyard?
3: Ne.
2: Tam to hrají
3: neviděl,
2: a...
3: To už jsem neviděl asi 20 let.
2: A soutěžící s tím občas do zápasí. Tak já myslím, že jste to řekl, pane Lubomíre, velice dobře.
0: Výborně. Takže vlastně my už budeme téměř na konci.
2: My si pustíme ještě písničku, ano. Mezi tím nám pan Lubomír řekne, kam mu pošleme výhru.
0: Takže vydržeme na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, a my si pustíme ještě písničku.

0: Písnička dozněla, my máme dalšího šťastného výherce, pana Lubomíra. No a pomalinku se budeme loučit. No, uteklo to jako voda.
1: Uteklo to velice rychle. Já se tedy těším na to, že příští týden bude ta týdenní hádanka trošku zapeklitá, trošičku, protože rozhodně jedna správná odpověď, jedna uhádnutá indicie tentokrát stačit nebude.
0: A já ještě se vrátím k tomu dnešnímu průběhu. Dnes to máme opravdu zajímavý. Vyhrála jedna žena, vyhrál jeden muž a třetí vítězí byla smíšená dvojice. To byla muž i žena.
1: V autě.
0: Ještě k tomu v autě. Takže úžasné. Takže tak, já jsem byl spokojen.
1: Já také.
0: Výborně, že další týdenní, celotýdenní hádanka kdo, kdy, kde je připravena. Prosím tě, ty už moc nechoď na slunce. Seš opálen, nebo jsem pořádně maš?
1: Ano, budu se mazat.
0: A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky. V pondělí po deváté se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Česko se potýká s extrémním suchem. Rekonstrukce dálniční křižovatky D1 a D2 v Brně omezí provoz městské hromadné dopravy a pokračuje festival Maraton hudby v jihomoravské metropoli. Dnes bude většinou slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Výrazně klesá třeba hladina řeky Svratky. Povodí Moravy proto z Výrské přehrady vypouští až třikrát více vody, než do nádrže přitéká. Velmi špatná je situace také v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. I tam vodohospodáři udržují průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níže než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
4: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
3: Auta od dnešního odpoledne do nedělního večera neprojedou Kaštanovou ulicí na jihu Brna. Zavřená bude od 15 hodin v úseku, který vede pod dálnicí D1. Její křižovatku s dálnicí D2 rozšiřují dělníci. Výluka se týká i městské hromadné dopravy. Denní i noční autobusy pojedou odklonem přes dálnici D2 Chrlice a Tuřany. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro většinu jihomoravského kraje, také Prahu, střední Čechy a části Plzeňského a Ústeckého kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Moravy a Čech. Ve stejný den meteorologové varují také před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka stále platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Také dnes se zní brněnskými ulicemi festival Maraton hudby. Koncerty můžou lidé navštívit i v zahradách nejznámějších brněnských vil. Organizátoři projektem Light Up Tugendhat připomínají 25 let od zapsání vily Tugendhat do seznamu světového dědictví UNESCO. Podle manažera festivalu Jana Macha je cílem akce přitáhnout k architektuře pozornost širší veřejnosti.
5: Nejviditelnější budou světelné instalace a videomapping, které rozzáří nejen vilu Tugendhat, ale také Arnoldovu vilu a vilu Lev Bear. Potom každou hodinu jeden koncert zajímavého umělce před jednou z vil, zajímavé instalace od profesionálních umělců, stejně jako ten večerní videomapping.
0: Počasí.
3: Dnes bude na jižní Moravě jasno, přechodně polojasno, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Blanensku místy 27. Vítr je mírný a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dopravní nehoda a kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi stým 83. a pultým a stým 84. kilometrem. V koloně se zdržíte od stého 78. téměř půl hodiny. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Krásné sobotní poledne. Lidovou polkou okolo Hradišťa nás v úvodu potěšila Moravanka a otevřela první hodinu vysílání blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Soběslav, na Slovensku slaví jmeniny Oskar a v církevním kalendáři nalezneme svatého Dominika. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti, lásky a dobrou náladu. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A telefon 726 46 5200. A teď už písničku si dáme Vladimír Dvořák, Když se mi stýská, otextovala Zdeňka Dvořáková a bude hrát Lanžhočanka.

0: Vážení a milí, dozněl nám krásný valčík a já se velice těším, protože mohu přivítat zpěvačku, slečnu malou, Elišku Horkou, šestiletou ze Strážku. Ahoj, zdravím tě, Eliško.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak ty jsi pro nás přichystala písničku a jak se jmenuje ta písnička?
1: Černé oči se chce spát.
0: Výborně. Tak my se moc těšíme na tvoje zpívání, tak já to odstartuji. Prosím, zpívej.

0: No to bylo krásné, my ti tleskáme, my ti tleskáme. Moc si nás potěšila, moc se nám to líbilo, Eliško. Tak to je nádhera. A kdo tě tuhle písničku naučil?
1: Já jsem chodila za paní učitelkou na hraní, na flétnu a naučila jsem to.
0: Aha, ty hraješ na flétnu, ano? Ty chodíš jako do lidové školy umění nebo do nějakého souboru?
1: Jo.
0: Tak kam?
1: Do Lidovky,
0: dobře. No tak jsi moc šikovná. Prosím tě, no a ty zpíváš si doma s rodiči nebo s babičkou, s dědou?
1: Se sestrou
0: si zpíváš. Aha, no já jsem se dozvěděla od tvé babičky Květoslavy, která se jmenuje jako já, paní Květoslava Horká, babička, a chci jenom říct, že máte i narozeniny jako já, to je teda opravdu obrovská náhoda. Tak já se, babička mi prozradila, že ty jdeš teďko do první třídy, že ano?
1: Jo.
0: A jak se těšíš?
1: Dobře.
0: Těší se, ano. No to je nádhera. Prosím tě, a tak co takhle děláš? Ty seš teď právě u babičky na prázdninách, ano?
1: Ano.
0: Ano. A co děláte s babičkou? Hrajete si, vaříte spolu. Co všechno děláte?
1: Hrajeme si.
0: Ano, s panenkama, nebo co? Jaké máte?
1: Hry.
0: Máte různé hry? Aha, třeba Člověče nezlob se, nebo tak podobně?
1: Jo.
0: Ano, no také to máme doma také. No pak ještě Kloboučku hop a různě. No ale prosím tě, ještě se zeptám, tvoji rodiče hrají na nějaký nástroj nebo zpívají?
1: Ne.
0: Ne, takže ty seš takový, ty jsi docela talentík, opravdu si intonovala pěkně, hezky si zpívala, tak to jsem moc ráda. A ty tam do té lidovky chodíš jenom na ten nástroj, nebo ještě je tam nějaký soubor třeba, kteří zpívají,
1: ne,
0: tančí?
1: Ne, jenom na ten nástroj.
0: Jenom na ten nástroj. No tak ať se ti daří v to hraní, ať se ti daří také v první třídě, ať se ti tam líbí, ať máš samé jedničky, nebo samé ty nejlepší známky. No a moc zdravím babičku, dědečka, tvoje rodiče. A ty seš ze Strážku, že? A babička je také ze Strážku, nebo je...
1: Zjemnice.
0: Aha, takhle, takže jste takhle jinde. Dobře, tak jo. No, tak ti děkuji, že jsem si s tebou tak pěkně mohla popovídat. Děkuji ti za to, že jsi nám tak pěkně zaspívala. A když to dobře dopadne, v neděli zítra je slosování, bude tady pan Karel Hegner. No tak, když budeš mít štěstí a budeš vylosována, tak vyhraješ rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v Brně, v brněnském zoo?
1: Jo.
0: Ano? A co se ti tam nejvíc líbilo?
1: Opice.
0: No tak pokud by se to podařilo, tak třeba i jiná zvířátka teďko uvidíš a budeš třeba z toho nadšená a bude to velký dobrodružství, jak já říkám. Tak jo, tak Eliško, měj se moc hezky, děkujeme a nashledanou a ať žije muzika.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou sobotu přeji. A jako dárek posíláme písničku Jiří Vrána, Vladimír Salčák, Zpívali už kohouti a Boršičanka Antonína Konička.
2: Český rozhlas Brno.

0: přátelé, dohráli jsme a pojďme. Máme tady telefonát. Paní Žovková ze Strážnice se dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. A prosila bych o písničku, chtěla bych nechat hrát Antonínovi Maňákovi Dolůky, který včera slavil narozeniny. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, aby mu všechno vycházelo tak, jak si přeje. Jak ode mě, tak od manželky, od celé rodiny, protože to dneska je slavíjů, tak bych jim ještě jednou chtěla pozdravit a poslat mu krásné zdraví, aby měl, aby ještě dlouho mezi náma byl. Děkuji moc a ano, nashledanou.
0: Nashledanou, přeji vám pěknou sobotu. Už já je trošku chladněji, vidíte, je lépe.
1: No, u nás ve Strážnici chladno moc méně.
0: Ach, to jsem si uvědomila, Strážnice, no ano, tak vy jste takový ještě stále vyhřátí, vidíte.
1: No, my jsme vyhřátí až moc.
0: Až moc, tak trošku jo. Přívětivější čas, jo. Ano.
1: Děkuji tak, moc paní a Žovková,
0: nashledanou. Nashledanou. Tak já tady připojím e-maily, které tady mám. Dnes slaví krásné kulaté narozeniny švagrová paní Marie Lapešová z Brna. Vše nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně zdraví do dalších let přejí Jana s celou rodinou. Písničku posíláme Andreji Zubíčkové a Aně Mrňové k narozeninám. Tak a děkujeme velice. Tak předali jsme a já tady doplním ještě jedno přání. Dnes slaví své 88. narozeniny úžasná a drahá maminka, babička a prababička paní Jarmila Jurková z Brna Žabovřesk. Protože je rozhlas Brno jejím denním společníkem, přejeme jí touto cestou z celého srdce, ať je stále čilá jako doposud. I když měla těžký osud, s úsměvem a s pevným zdravím, to je totiž tím pokladem pravým. Nehleď na dvě osmičky, které tvůj věk značí, vždyť vypadáš mnohem mladší. Při poslechu dechovky a těti hej, žádné starosti si nepřipouštěj. Milá maminko, děkujeme ti za tvoji lásku, pomoc a laskavou náruč, kterou si pro nás vždy měla a máš. Přejeme ti ještě mnoho let mezi námi s úctou dcera Lenka a syn František s rodinami. Předali jsme a písnička v Bojanovské dolině Lidová, Joška Černý, Vojtěch Račický a František Fatěna a Grácia.

0: Písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Zítra 9. srpna oslaví 95. narozeniny pan Jaromír Třímal z Vrbátek. Do dalších let mu přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti. Srdečně přejí manželka Hana, dcery Ivana a Hanka s manželi, vnoučata Tomáš, Andulka, Lukáš a Ondra se svými partnery a pravnučka Helenka. Tak a ještě jedno přání tady dám. Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát hezkou písničku ke krásným 80. narozeninám panu Antonínovi Ševčíkovi do Dolních Dunajovic. Popřáli bychom mu pevné zdraví, dlouhá léta a ať ho život stále baví. Přeje celá rodina Zezulova. A já posílám další písničku. Bude to lidová polka Kdyby černé očenka a mistříňanka Antonína Pavluše.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám paní Hanu Kozubíkovou ze Slupného. Dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás zdravím. Chtěla bych pozdravit tetu Františku Čechmánkovou ze Želechovic, toho času v domově důchodců v Lukově. Teto, opatruj se, odpočin si a buď zdravá. A zítra má svátek Roman Machu z Loučky, také bych mu chtěla popřát hodně zdraví a štěstí. Děkuji moc.
3: Ano, výborně. Přeji vám pěknou sobotu. Naschledanou, paní Hano.
4: Děkuji.
3: A teď už paní Blažejová z Břeclaví, vítejte. Haló. Paní Blažejová. Tak bohužel se nám to ztratilo. Nedá se říct, tak snad se paní Blažejová dovolá znovu a budeme jí samozřejmě, budeme velmi rádi. Tak pojďme na e-mailovou poštu. Dnes v sobotu slaví 80. naše milovaná maminka a babička paní Marie Vodáková rozená Vodárková z Hluku. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadnou do místa v srdíčku. Vše nejlepší k dnešnímu významnému životnímu jubileu, hodně pohody, štěstí a především pevné zdraví z celého srdce přejí a pěknou písničku posílají dcery Magda a Petra, zeť Martin a vnuk Tomáš s manželkou Lindou. A další přání tady mám našemu milému kamarádovi Zdeňkovi Prokešovi z Horních Bojanovic, který právě dnes slaví krásných 70 roků. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, hodně ujetých kilometrů na kole, ať tě smích a humor neopouští a hodně vinných degustacích. Do dalších let ti přeje kolektiv vinařských potřeb z Velkých Pavlovic a prosíme o pěknou písničku a my tak rádi učiníme, vyhovíme a bude to Jiří Helán, Jiří Tesařík, Zůstaň chvíli, otextovala Růžena Sipěnová a Moravěnka.

0: písnička je za námi, pojďme na telefon. Já jsem nesmírně ráda, že se k nám opětně dovolala paní Blažejová z Břeclavi. Tak dobrý den přejeme a prosím, můžete.
1: Dobrý den, paní Nakilová.
0: Haló. Paní Blažejová, už jste se opět ztratila. Prosím vás, paní Blažejová, počkejte, zastavte. Paní Blažejová, zase jsme neslyšeli to, co jste říkala. Popojděte si někam, já nevím, nebo nedotýkáte se těch klapátek, že to prostě najednou to vypadne. Tak ještě jednou, ano? Slyšíme se?
1: Ano.
0: Výborně, tak můžete ještě jednou, prosím.
1: Paní Navratilová, já vás srdečně zdravím a chtěla bych popřát mojemu manželovi, našemu tatínkovi a dědečkovi, panu inženýru Stanislavu Blažejovi, k jeho dnešním 80.
0: Ano.
1: Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, radost ze svých vnoučat. Přejeme mu to manželka, dcera Kamila s rodinou, syn Tomáš s přítelkyní Milenkou a rodina Nosková, Stince, Svobodová z Hradiště a Kožnarová, Stince a bratr Pavel. Ještě jednou všechno nejlepší mu přejeme.
0: Výborně. Tak teď jsme krásně všechno slyšeli. Perfektní, paní Blažejová. Moc dobře. Krás. Ano, přeji vám krásnou sobotu. Ať se vám daří. Naschledanou. Tak a teď si přečteme tady další přání. Máme tady včera. Ne, to je dnes. Slaví své narozeniny paní Milenka Kučerová z Brna. Všichni ti nejbližší přejí především zdraví, štěstí, pohodu a klidné prožívání všedních dní. Tak to bylo jedno přání. Pojďme tady na další. Tak dneska... Nejlepší. Dobrý, nevím proč večer, když to chtějí vysílat v poledne, dobře, tak zdravíme. Dnes se dožil, a teď tu není napsáno, svých narozenin pan Tomáš Pečiva z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí přítelkyně Monika, syn Davidek, rodiče, sestra Eva, prababička a dědeček Zapletalovi a rodina Uhrova. Takže to jsme předali a mám tady další přání. Prosíme o písničku pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Marii Fojtů z Vlachovic k jejím 90. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a přejí to děti Marie, Antonín, Ludmila, Ivana, Dana a Vlastimil, 15 vnuků, 20 pravnuků a 3, kteří se těší na tento svět. Vše nejlepší. Ano, ano, a dáme písničku Za kloboučkem Pérek 5, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

0: Vítám ve vysílání pana Roberta z Mouřínova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás tam všecky v rádiu a všecky tyto posluchače. V týdnu se dožila krásný narozenin paní Anna Kolková. Tak bych jí chtěl popřát hlavně zdraví, ať se jí splní, co si bude přát. Pak bych tu písničku poslal pro radost tady do Mouřnova, Neščákové, Aně, Vlastě Vařákové, jestli to teda poslouchá Vlasta, ale já si myslím, že jo. Tak jí taky pro radost a všem posluchačům, kdo mě po hlase poznají, ať už je to z Bučovic, nebo tady z Mouřinova, z Račovic a z okolí. A hlavně vám tam do rádia taky by to bylo.
0: Výborně.
1: Ta písnička.
0: Ano, děkujem
1: pěkně. Tak jo, děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, pěkný den.
1: Vám taky, naschle.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na psaná přání. Tak, vážená redakce, dnes slaví své 14. narozeniny milý syn Mario Ryšavý z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání přejí rodiče a celá rodina. A zítra, 9. srpna, oslaví své 60. narozeniny můj manžel, pan Vladislav Ryšavý. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přejí manželka, syn Mario a rodina Stoja Spalova. Tak to jsme přidali a já tady přidám ještě jedno přání. Tak děkujeme OUT Troubky z Dislavice za zajištění setkání důchodců, které se konalo v pátek 7. srpna. Hrála cymbálová muzika pana Kordíka z Jarohněvic. Zvláště děkujeme starostovi a děvčatům, která nás obsluhovala, Peti a Janince. Prosíme o písničku Důchodci z Troubek. Tak my jsme rádi, že jste se takhle pěkně bavili. Tak dáme písničku, kterou tady máme, a bude to Mojej milej Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Technik Ostrava.
2: Český rozhlas Brno.

0: velice milá písnička nám dozněla. Pojďme si poslechnout paní Elišku z Vřesoviště.
1: Vřesovic.
0: Jo, já jsem vám Vřesovic, tak promiňte.
1: Vřesovic. Takže, dobrý den, ještě jednou vás zdravím, České rozhlasce Brno. A písničku bych chtěla poslat své milé kamarádce, paní Marušce Kavanové, která bude mít zítra své narozeniny. Milá Maruško, já tě přeji, ať tvůj zítřejší den jenom samou radostí je naplněn. K tomu hlavně hodně zdraví, tak jak každé přání praví. Štěstí, lásku, pohodu, radost ze života a své rodiny a k tomu všemu hojnost Božího požehnání. A ještě bych chtěla pozdravit všechny mé vřesovské přátelé, kteří poslouchají Český rozhlas Brno. A také mého syna Petra, který je tady u mě na návštěvě pro pěkný den.
0: Ano.
1: A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Ano, budeme se velice těšit, ať se vám daří a krásné odpoledne.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A dáme přání, k tomu připojíme. Písničku posílám do Hračovic, kde dnes slaví Den obce. Aby v těchto horkých dnech všechno zvládli, jako vždy, kapela, aby dodržovala důležitý pitný režim, to jim posílá a těší se Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Takže pitný režim je důležitý, to je jasné. Takže přátelé, pojďme, máme tady další písničku, Zdeně Kurský, Miloslava Gurská, Dala jsem klobůček a Gloria.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vítám ve vysílání paní Josefku z Moravského svatého Jána. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Prosím vás, pozdravujem vás tam všetky, sa celú Moravu, rodinu Moravskú. A chcela bych dať zahrať, keď sa mi nepodarilo. Prvého sa dožívala 70 rokov pani Irena Rusňáková a minulý mesiac oslávili krásnych 50 rokov Ondrej a Monika Valachovičovi z Kútov.
0: Áno.
1: Pani Rusňáková je z Jánov, z Moravského Jánu.
0: Áno, áno, dobře.
1: A ešte 11. sa tento mesiac dožije 76 rokov Anička Odehnalová z Mikulova. Takým všetkým prajem zdravie, šťastie, lásku v rodine, pohodu. A nech si zatancujú títo naši oslavenci. Vôbec sa mi to nepodarilo vtedy, keď mieli ten svátek. Ani zasviet.
0: Dobře, tak paní Josefko, je to všechno, prosím?
1: Ano, ano.
0: Ano, já vám přeji krásné odpoledne, ať se vám daří hodně zdravíčka, tak už je přívětivější počasí, tak ať to všechno zvládáte.
1: Ano, ano, děkujem.
0: Ano, pěkný den.
1: Pěkný den a já vám.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím ještě e-mailovou poštu. Prosíme o písničku pro pana Jana Čajku z Velké nad Veličkou, který právě dnes slaví své narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí rodina Rybova z Dubňan. Tak předali jsme a pojďme, přátelé, na písničku, kterou mám nachystánu. Vidí už slunéčko, Zdeněk Baťka a Lácaranka.

Písnička nám dozněla a máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A já bych dnes chtěla poblahopřát k narozeninám paní Janě Styxové z Brna Vinohrad. Přejeme vše dobré, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou pohodu a dobrou mysl také, ať se vám daří a na zdraví. Takže předali jsme a už hrajeme poslední zpívanou písničku Hej, paní mámo, Karel Vacek. Karel Zelníček nám zaspívá a Starobrněnská dvanáctka doprovodí.

Vážení a milí, dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás napsal Jiří Tesařík, Jiří Helán v podání Moravěnky, která se nazývá Veverská. Já vám přeji radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dálnice D1 byla ve směru na Brno před Brnem před polednem krátce neprůjezdná kvůli dopravní nehodě. Názvy zastávek v Brněnově vysvětlují tabulky, zatím jsou na lince číslo 1. 33. ročník výtvarného sympozia dílna v Mikulově dnes uzavře vernisáž vytvořených děl. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Nehoda dodávky a kamionu dnes předpolednem na zhruba 40 minut zastavila provoz na dálnici D1 na 89. kilometru na Brno. Kamion narazil do stojící dodávky, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Provoz byl obnovený zhruba před půl hodinou, informovalo ředitelství silnic a dálnic. Při nehodě byli zraněni dva lidé, z toho jeden těžce, uvedla mluvčí záchranářů Michála Botová. Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracích samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července. Část stavby se zřítila ještě ten den. Hasiči požár likvidovali více než dva týdny. Původ názvu zastávek na trase tramvajové linky číslo 1 v Brněnově vysvětlují informační tabulky. Pracovníci dopravního podniku města Brna je namontovali tento týden. Díky spolupráci s muzeem města Brna odkrývají příběhy skryté za jednotlivými názvy, pokračuje ředitel muzea Zbyněk Šolc.
4: Zjistili jsme, že ne všechny zastávky se jmenují po ulicích a po osobnostech, třeba Hladní brána nebo pavilon G2, takže jsme museli občas improvizovat, ale třeba u pavilonu G2 jsme mohli říct, kdo ho postavil, kdy a jak. Takže můžeme vysvětlit, co se na tom místě nachází a jak se inspirovat tím městem a jeho historií.
2: Na zámku v Mikulově dnes večer skončí 33. ročník výtvarného sympozia dílna. Po čtyřech týdnech tvorby v provizorních zámeckých ateliérech představí účastníci výsledky své práce veřejnosti. Letošní ročník se zaměřil na takzvané reduktivní tendence a geometrické či konceptuální umění. Hlavním tématem celého setkání se stala takzvaná Okamova břitva, vysvětluje kurátor sympozia Milan Mikuláštík.
5: Celé sympozium bylo věnováno reduktivnímu umění, tak jsme zvolili pro název termín Okamova břitva, což je termín z vědy, to taková metafora. Když se formuluje teorie, tak je potřeba ji formulovat co nejjednodušeji a cokoliv je z ní navíc, jakákoliv věta nebo slovo, tak je třeba ho obrazně odříznout tedy tou Okamovou břitvou.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů, na Blanensku místě 27, vítr mírný a biozátěž střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonou na 30 minut počítejte na příjezdu do Brna od Kýkvalky. Je to kvůli nehodě na 89. kilometru. Dálnice tam byla uzavřená, teď už se projíždí jedním pruhem. S objížďkou počítejte na silnici 52. Je to tah z Pasohlávek na Mikulov. Je tam odkloněná doprava. Policie tam vyšetřuje dopravní nehodu. Šťastnou cestu bez nehod.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
6: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách, ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká, a ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raslav, můj pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
4: Vinou čeho?
3: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že pradědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
4: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
3: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
4: V Itálii se netopí?
3: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
4: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
3: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
4: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
3: Perlou, protože to je barokní perla.
4: Kdy jste spal poprvé na zámku?
3: Já na zámku jsem nikdy nespal.
4: Ne,
3: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
4: Je to nepohodlné?
3: Je to nepraktický, zmizel

0: parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak, tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věrženosti.
1: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako, můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. to teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rotkinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Meteorologové varují před další vlnou veder. Kvůli svatovavřineckým slavnostem je omezená doprava v Hodoníně. Areál brněnského velodromu se dnes rozloučí se šestým ročníkem festivalu Popmese. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů Celsia. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Moravy a Čech, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka také do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky obcí. V Jihomoravském kraji stále platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Řidiči v Hodoníně dnes musí počítat s dopravním omezením kvůli svatovavřineckým slavnostem. Uzavírky a změny dopravního značení jsou především v centru, kde je uzavřené Masarykovo náměstí, včetně části národní třídy od světelné křižovatky k náměstí. Hudební festival Popmese v Brně dnes čeká poslední den. V historickém areálu velodromu uslyší návštěvníci na šesti pódiích rap, alternativní pop nebo elektronickou hudbu. Závěrečný program stojí na kombinaci domácí hudební scény a zahraničních hostů, doplňuje ředitel festivalu Tomáš Kellar.
3: Velice doporučuji Karen Joyce, což je americká kapela. Taktéž bych doporučil Richarda Millera, krále slovenského popu, a Overmono, což je velšské elektronické duo, které uzavře hlavní stage v sobotu na velodromu. Sport.
1: Parová čtyřka juniorek vybojovala na veslařském juniorském mistrovství světa v Plovdivu stříbrnou medaili. České kvarteto s brněnskou veslařkou Dianou Lankočí nestačilo ve finále jen na polskou posádku, která byla o 1 sekundu a 59 setin rychlejší. České veslařky Terezie Cikánková, Téa Vetešníková, Aneta Siručková a Lankočí se pod vedením trenéra ČVK Brno Tomáše Emra v Bulharsku prosadili v konkurenci 16 lodí. Posádka tak zopakovala stříbro z květnového mistrovství Evropy, kde Polky zvítězily o necelou sekundu.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno, přechodně polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Blanensku místy 27. Vítr mírný a biozátěž střední. Další informace o počasí už za chvíli přidají brněnští meteorologové. Dnes si s nimi bude povídat Alena Přikrylová, která i poté zůstane s vámi na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, a to před místem nehody, která se stala na 189. kilometru. Provoz je tam stále omezen. Kolona začíná kousek za Kývalkou a zdržíte se zhruba 30 minut. Podobný je problém také ve směru z Brna na Prahu. Kolona na 20 minut mezi s tým 94. a půl tým a s tým 87. a půl tým kilometrem. 10 minut naberete na příjezdu do Brna. Po D2 kolona se tvoří od 5. kilometru. Dobrou zprávu máme ze spojnice Pasohlávek a Mikulova. U Bavor už dopravní nehoda provoz neomezuje a opět se plně jezdí po silnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás Zdraví a následující 2 hodiny vás letním víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, sobotu s datem 8. srpna. Svátek má Soběslav, jméno západoslovanského původu. No a během odpoledne k vám posíláme písničky, které nestárnou. Uslyšíte Jaromíra Nohavicu a hodinu nám už za chvíli otevírá duet Hany Hegerové a Valdemaru Matušky. A nabízíme vám i zajímavou reportáž o denně diskutované umělé inteligenci, která svým zdokonalováním je pro spoustu vědců a vývojářů stále velkou výzvou. V sobotu odpoledne si s námi můžete zahrát o pěknou knihu v pravidelné soutěži s názvem Co tím chtěl básník říci. No a už za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology a dívíme, jak si dál můžeme víkend plánovat s ohledem na počasí. Tak zůstaňte s námi, krásné odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno.
5: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Zpíváme si s Jaromírem Nohavicou, máme 11 minut po 14. hodině a pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už je to počasí s brněnskými meteorology a zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Krásné odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: Obloha nad Brnem je dneska taková polojasná a i když se nám sluníčko mezi mraky objeví, tak to vypadá, že nás tolik nespaluje. Teploty se drží kolem 26. Takový ideální čas na práci kolem domu, honem rychle dohnat vše to, co jsme v horku zanedbali. Jaké počasí je v celku na Jižní Moravě?
2: Ano, opravdu je to v uvozovkách příjemnější teplota, jsou to nejčastěji momentálně letní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, takže opravdu už to nejsou ta tropická vedra, která byla v posledních dnech. A to sluníčko, zatímco v podstatě v Brně, jak jste říkala, je polojasno a od sever a na západ od Brna je také spíš polojasno, tak naopak v té jihovýchodní části kraje tam je a tam převažuje jasná obloha, případně skoro jasná, když člověk dohlédne na ty oblaka, co jsou od Brna na sever a na západ, takže dneska takové příjemné počasí.
0: Jak se nám budou dál vyvíjet teploty a počasí během večera, noci a zítřejšího rána?
2: A ta teplota může ještě trošku povyrůst, maxima dnes očekáváme mezi 28 a 31 stupně Celsia, takže nějaký potenciál k růstu tam ještě je. Na Blanensku ta teplota by měla zůstat trošku nižší a potom kráno by měla klesat mezi 16 až 13 stupňů Celsia, v údolích lokálně až 14 stupňům Celsia a mělo by postupně, když tady nebude převažovat to polojasno, které teď v části kraje převažuje, tak potom v noci bude převažovat většinou jasno.
0: A jaká bude neděle? Po jasné noci předpokládám, že bude o něco teplejší.
2: Ano, bude teplejší, byť úplně jasná noc na to vliv nemá, ale zítřek bude jasný nebo s malou průsvitnou oblačností a zítřejší teploty mezi 30 a 33 stupni Celsia a během dne bude vát mírný jihovýchodní až východní vítr.
0: A když se podíváme na začátek nového týdne, jaké bude počasí?
2: A pondělí bude ještě s vysokými tropickými teplotami, zpočátku bude skoro jasné až polojasné, odpoledne a večer potom bude od západu přechodně oblačno, také se mohou objevit přeháňky, případně i nějaká bouřka. A pondělní minimální teploty, tedy ty ranní 19 až 15, naopak ty odpolední 32 až 30 stupňů Celsia a ten vítr bude stále mírný, jižní až západní a v těch přeháňkách případné bouřce může přechodně zesilovat.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Měla pro nás aktuální předpověď počasí i výhled do dalších dnů. Přeji vám krásnou sobotu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Také se budu těšit naslyšenou.
0: Krásnou sobotu. No a zítra nám sluníčko v Brně vychází v 5 hodin a 36 minut, zapadá nám ve 20 hodin a 23 minut, to znamená, že zítřek bude opět tropický, tak se vychutnávejte ten dnešek, sobotu s datem 8. srpna. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dospívala Marta Kubišová. Máme 22 minut po 14. hodině a k dobrému sobotnímu odpoledni patří i pravidelná soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci o pěknou knihu. V tuhle chvíli je ten správný čas připravit si telefon. Připomínám číslo k nám do studia 726 46 52 00. No a teď se zaposloucháme do hlasu Mirka Hofmana a Heleny Maršálkové.
1: Vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdný, stejně jako cesta před.

Zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Hodně vystudovala farmacii, no a spolu se svou matkou Amálií Kutinovou, rodačkou z Moravy, sbírala po krkonošských chalupách pověsti a náměty, no a proslula především jako autorka krkonošských pohádek, podle kterých vznikl nejoblíbenější večerníček všech dob. Znáte ho?
1: Samozřejmě.
0: No a právě ke krkonošským pohádkám směřuje naše dnešní soutěž. Co tím chtěl básník říci? Dnes budeme odhalovat ale z druhého konce. Já vám prozradím, co tím chtěl básník, v tuhle chvíli Trachtenberg jako záporná postava statkáře říci, a na vás bude přesně uvést celou hlášku z pohádky. Tak Trachtenberg v podání skvělého českého herce Elia Prachaře často pronesl jako úlevné zvolání při vzteku, nadávání nebo velké nedibosti několik slov přibližném významu, takové poněmčené zaklení. Mám vám ho říkat z překladu, nebo si troufnete rovnou?
1: Himmel, Herrgott, Krumzeis, Element, Laudon.
0: A dvě slovíčka jste tam prohodil. Do téhle chvíle nám zvonily další telefony, ale lidé to vzdali, tak já vám dám druhou šanci ještě jednou. Přesněji.
1: Krumzeis, Element, Donner, Wetter.
0: Tak ještě jinak to bude. Když vám to přeložím, tak by to mělo být něco ve smyslu nebe, hrom, počasí, kříž a živle.
1: Krumzeis, Element.
0: Tak bohužel. Tak a teď je to úplně pomíchané, není to v tom daném pořadí. Tak přátelé, pokud máte chuť ještě někdo z vás, kdo se k nám snažil dovolat a znáte tohle zaklení a hlášku z pohádky krkonošských pohádek, tedy z večerníčku krkonošských pohádek, anebo také z knížky autorky Marie Kubátové, můžete volat v tuhle chvíli. Tak já se zatím zeptám, jak trávíte, pokud se nikdo nedovolá, knížka zůstává ve studiu, ale to nevadí, já vám závěrem tady tuhle nadávku zkusím zopakovat a připomenout. Jak trávíte tyto horké dny v létě, pane Josefe?
1: No, nejraději ve vinném sklepě.
0: To je řešení.
1: Tam je 15 stupňů, tam se to dá přijít.
0: No a co dobrého popíjíte, co si dáváte?
1: No, svoje vínečko a v létě i pivo.
0: Mm-hmm. A pivo je ze 7. schodu a víno předpokládám, že bude o nějaký ten schod níž.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak.
0: No, tak ať vám víno chutná.
1: Já vám něco řeknu. Mě to teďka irituje, protože já jsem u nás v ochotnickém souboru hrál právě roli Trachtenberga.
0: A tak.
1: Mrzí mě, že jsem to popletl.
0: Pojďte na to ještě jednou. Začíná to písmenem H, to musíte dát. Jestli to slyší někdo ze staroviček a teď vám drží palce, tak jdeme ještě jednou.
1: Himmel, Herrgott, Krumzeis, Element, Donnerwetter.
0: A já vám to uznám. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Krumzeis, Element je správné pořadí. Anče Kubohaj nejsem a bylo to... Už jenom z toho důvodu, že jste hrál Trachtenberga, já si myslím,
1: ano,
0: tahle kniha patří.
1: A ještě to budeme hrát, ještě to budeme opakovat.
0: No tak musíte trénovat i nadávky.
1: Ano.
0: Jenom ať ty nadávky nejsou odůvodněné, ať je to jenom opravdu jen v rámci scénáře.
1: Ano, Anče Kubohajnej.
0: Knížka je vaše, Kate Frost, Kouzlo islandské noci. Prosím, nepokládejte telefon, domluvíme se na předání výhry a já vám přeji dobrou chuť k vašemu vínečku. Mějte se krásně,
1: děkuji,
0: krásné léto
1: děkuji.
0: Přeji. Naslyšenou.
1: Naschle. Naslyšenou.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Ty moje lásko obledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

Jaroslav Vikrent na vlnách Českého rozhlasu Brno. A následují Jiří Šalinger a Jablňový list. To jsou písničky, které nestárnou, a za chvíli také máme reportáž. Křik, hluk a několik hlasů najednou. Pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci stále velká výzva. Věci z VUT proto vyvíjejí řečový model, který má počítače naučit lépe rozumět lidské komunikaci. Více už za chvíli.

0: Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 40 minut. Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších obtíží. Ty ale nastávají ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou, nebo je kolem hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjejí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměly lidské řeči a dokázaly ji přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejen v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchů a emocí.
1: Tak máme po poradě.
2: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
1: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
3: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí je vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
1: Co takové něco veganského?
4: Mě si dáme tři párek s rohlíkem.
5: Já s vámi nepojdem, jak se
6: říká. Špagety.
4: Ale já nemám hlad.
2: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
7: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
2: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
7: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
1: Co takové něco veganského? Mě si dáme tři párek s rohlíkem.
4: Já nemám
7: hlad. Docela to sedí, ten přepis?
2: Jak to ten systém rozpozná?
7: Je to všechno založené na neuronových sítích.
2: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
7: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
2: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
7: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
2: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
7: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
3: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
7: Vypadá to, že třetí mluvčí, ale je vlastně ten nejhladovější.
2: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
7: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
2: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
8: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
2: Vědci chtějí zdokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
8: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
2: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
7: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
2: Vývoj ale podle vědců pokračuje. Přestože si poradí i s češtinou, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 14 hodin a 52 minut. K létu patří grilování, někdy ale může mít nepříjemné následky. Když nedodržíme hygienické zásady, můžeme si místo příjemného zážitku odnést infekci. Jak správně zacházet s masem při grilování? To bylo i námětem poradny Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno 3. srpna krátce po 11. hodině. Kolegyně Jarka Vykoupilová se veterinární hygieničky Ivy Steinhauserové ptala mimo jiné na to, jak dlouho skladovat maso a jak s ním zacházet těsně před grilováním.
1: Jak dlouho může syrové maso ležet mimo lednici před samotným začátkem grilování? Protože máme velké teplo venku. Není to jen tak.
2: Tak v lednici by syrové maso nemělo ležet příliš dlouho. Teď záleží, jak to maso dlouho leželo už třeba na prodejně. Pokud kupujeme maso, které je nebalené, tak opravdu bychom ho měli spotřebovat taky 24 nebo nejpozději do 48 hodin.
1: Když už ho z té lednice tady vyndáme, jdeme grilovat, tak tam ta doba toho uložení masa asi co nejkratší, co nejdřív na gril.
2: No, tady by bylo dobré to maso právě nechat takzvaně vytemperovat, protože pokud to maso má teplotu, dejme tomu 5-7 stupňů, nebo možná i někdy i nižší, a dáme ho na gril, tak dojde k tomu takovému tepelnému šoku, že vlastně se vám to maso rychle prohřeje na povrchu, bude se vám tam připalovat a když toto jádro bude hodně syrové, takže ty teplotní rozdíly v tom té části toho masa budou velké. Ano. Takže je lepší to maso tak hodinku před grilováním vyndat z lednice, přikryt nějakou samozřejmě folii, aby se tam nedostal hmyz a nechat ho prostě, aby dostali tu teplotu, takovou tu venkovní.
1: Je důležité oddělovat syrové maso od hotového masa. Můžeme se tomu věnovat podrobněji, co se tam může stát, pokud tato dvě masa leží třeba vedle sebe?
2: To syrové maso má vždycky nějakou mikroflóru. A pokud tady tyhle ty už to teplně opracované a to syrové máme vedle sebe, jsou v kontaktu, tak samozřejmě ty mikroorganismy se mohou dostat na to teplně opracované a pak už se může stát v případě, že by tam byla nějaká patogenní mikroflora, takže může člověk mít nějaké nepříjemné střevní problémy.
0: Poradnu s veterinární hygieničkou Ivou Steinhauserovou si můžete zpětně celou poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci můjrozhlas.cz. A zajímavé rozhovory a poradny na vás čekají i v příštím týdnu. Například v pondělí 10. srpna po 11. hodině dorazí realitní makléř David Vašíček a bude odpovídat na dotazy, které se týkají prodeje a koupě zahrad, vinohradů a sadů. No a na dlouhou cestu se už vydává Michal Tučný. Dobrý poslech.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Silničáři začali s odstřely kamene kvůli tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. V Blučině u Židlochovic dnes otevřelo nové Reuse centrum. Pokračuje festival Maraton hudby v Brně. Zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Pod sídlištěm Vinohrady v Brně začaly odstřely. Dělníci pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na dvě směny.
1: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. Auta od dnešního odpoledne do nedělního večera neprojedou Kaštanovou ulicí na jihu Brna. Zavřená je v úseku, který vede pod dálnicí D1. Její křižovatku s dálnicí D2 rozšiřují dělníci. Výluka se týká i městské hromadné dopravy. Denní i noční autobusy pojedou odklonem přes dálnici D2 Chrlice a Tuřany. V Blučině u Židlochovic dnes otevřeli nové Reuse centrum. Je u sběrného dvora. Ten je kvůli tomu dnes zavřený. Do Reuse centra můžou lidé nosit anebo si odtud odnášet starší věci, které ale ještě můžou někomu posloužit. V Blučině navíc přijímají i elektrospotřebiče, které po revizi dají opět do oběhu, upozornil starosta Jan Šenkýř za KDU-ČSL. Také dnes zní brněnskými ulicemi festival Maraton hudby. Koncerty můžou lidé navštívit i v zahradách nejznámějších brněnských vil. Organizátoři projektem Light Up Tugendhat připomínají 25 let od zapsání vily Tugendhat do seznamu světového dědictví UNESCO. Podle manažera festivalu Jana Macha je cílem akce přitáhnout k architektuře pozornost širší veřejnosti.
4: Nejviditelnější budou světelné instalace a videomapping, které rozzáří nejen vilu Tugendhat, ale také Arnoldovu vilu a vilu Lev Bear. Potom každou hodinu jeden koncert zajímavého umělce před jednou z vil, zajímavé instalace od profesionálních umělců, stejně jako ten večerní videomapping.
1: Co se ve zahradách propojených vil děje, teď vám za chvíli přiblíží náš reportér, který se tam s mikrofonem také pohybuje.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, v údolích lokálně až 11. Denní zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislá kolona, která byla na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, už se částečně rozjela, přesto stále ještě počítejte se zdržením od Kývalky zhruba 10 minut. Dalších 5 potom naberete ve směru na Vyškov mezi 206,5 a 210 kilometrem. 10 minut se zdržíte také na výjezdu z Brna na Prahu po D1 mezi s tím 92 a s tím 87,5 kilometrem. Na D2 se zdržíte ve směru na Brno v koloně koloně zhruba 5 minut, a to od 3. kilometru. Na 5. kilometru se stala dopravní nehoda, která částečně omezuje provoz. No a pokud jedete u Sudoměřic na Hodonínsku po silnici 1/55, dejte tam pozor, máme hlášené rozsypané seno na vozovce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Dnes po 15. hodině máme léto trochu chladnější, no a věřím, že mírný pokles teplot spousta z nás přivítala. Možná dnešek využíváte k domácím pracovním povinnostem, které jste právě z důvodu tropických veder odkládali, nebo máte chuť vyrazit na vandr a trávit čas stylově. A to klidně do centra Brna na maraton hudby. Více nám prozradí Tomáš Kremr, který je na místě, možná si tam opeče špekáčky, to ale vše za chvíli. Krátce po půl pro vás máme také 37. díl Temných letopisů moravských, ale ještě předtím nastane čas jazykového koutku amatérského jazykospitce Jiřího Trachtulce. Tak zůstaňte s námi. U mikrofonu Alena Přikrylová, krásné odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Mezi pozdravy používanými v mluvě rodilých Brňanů je i jeden, který dnes objasní Jiří Trachtulec v jazykové dílničce.
1: Dobrý den. Některé jazykové dílničky končím slovy Hantec dechá. A dostal jsem dotaz ze Slovácka, co to přesně znamená. Takže přátelé, dýchat znamená v brněnské hantýrce žít. Takže ono, Hantec dechá, vyjadřuje naše přání, ať brněnský Hantec žije a hlavně ať se rozvíjí. A s tím rozvíjením souvisí také tvorba nových výrazů, které budou odrážet novoty a změny v našem životě. Mnozí Brňáci ze starší generace říkají, že to je špatně. Rádi by zachovali formu Hantecu z jejich mládí, tedy asi tak ze 70. let minulého století. Tím bychom se ovšem vzdali možnosti psaní či povídání si o současné době, kdy například kompl, klavoška, mobilfón či websajtny, tedy počítač, klávesnice, mobil a webové stránky, jsou naprosto běžnou součástí našeho života. Takže partio, já jsem pro ty novoty. Hantec dechá.
0: Tak si připravte nějaký ten pozdrav Brňáků a vyrazte do města. V centru Brna na náměstí Svobody stojí Trumpská chata. Kolem ní lidé posedávají na dřevěných špalcích a čekají, až si večer opečou špekáčky. Je to součást programu festivalu Maraton hudby, na který vás za chvíli vezmeme, tak zůstaňte s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Věra Martinová na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 15. hodině. Hudba z terasy, trampské chaty, koupelny i repliky Vily Tugendhat se o víkendu rozléhá centrem Brna. Ve městě festival Maraton hudby. Na náměstích, v ulicích, dvorech a zahradách vyrostla pódia pro desítky umělců. A jak to zní, teď nám poví reportér Tomáš Kremr. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Odkud se právě teď slyšíme?
1: Zrovna se slyšíme z propojených zahrad Vil Tugendhat, Lev Bér a Arnoldovy vily, kde, a možná je to slyšet, zrovna hraje tříčlená kapela Umcaca, vystupuje na trávníku ve stínu Jerlínu. Na jedné straně toho improvizovaného pódia visí až k zemi šlahouny se zelenými listy a na druhé je vidět odraz kapely v obrovské nafukovací kouli s matným zrcadlovým povrchem, což je jedno z dočasných uměleckých děl, které je tu nainstalované. Lidé si sem přišli poslechnout muziku a někteří to spojili s piknikem, sedí na dekách a svačí. Další stojí frontu na zmrzlinu, je to takové líné brněnské odpoledne, bych to nazval, nikam se nespěchá a tady v zahradách chvíli je opravdový klid, přestože stojí kousek od rušné silnice směrem k výpadovce z města.
0: Jsou koncerty v zahradách zdarma a kde ještě probíhají?
1: Jsou zdarma nejenom tady, ale i na více místech. Nejvíc to lidi asi zarazí v centru města u přestupního uzlu tramvají na České. Tam stojí pódium, které vypadá jako koupelna. Kousek opodál u sochy Jošta na Moravském náměstí zase stojí výsek interiéru Vily Tugendhat a na náměstí Svobody vyrostlo pódium, které vypadá jako trampská chata. A na těch pódiích se každou hodinu střídají různí umělci. Tady nabízíme krátký sestřih ze včerejška.

0: Takže je to opravdu pestré. U té tramské chaty, kterou jsem zmiňoval, je navíc připravené ohniště na táborák, který začne v podvečer. Na vydlážděném náměstí Svobody si lidé opečou špekáček, zaspívají táborákové písničky a dá se očekávat, že hodně lidí stejně jako loni na tom náměstí i přespí na karimatce ve spacáku u ohně pod širákem.
1: Součástí maratonu hudby jsou i oslavy 25 let od zapsání Willy Tugendhat na seznamu UNESCO. Jak je to propojené?
0: Jakmile tady v zahradách Will skončí kapely, tak se v 21 hodin spustí ve smyčce světelná show na stěnách všech tří domů. Taky se tu červeně, modře nebo fialově rozsvítí stromy. Na trávník namíří barevný kaleidoskop, paprsky světla se začnou odrážet od zrcadlových koulí a jeden velký světelný sloup taky zamíří kolmo do výšky několika desítek kilometrů vzhůru rovnou do nebe. Tady ty různé instalace mají různé významy, vstup k nim je zdarma a to všechno se tu zopakuje ještě v neděli v noci.
1: Z Brna, které rozezněl festival Maraton hudby v netradičním pojetí, se přihlásil reportér Tomáš Kremr. Tome, máš pekáčky?
0: Nemám, budu si muset sehnat ještě někde, abych přišel na to náměstí Svobody si něco opéct, abych tam byl, abych tam zapadnul mezi ně.
1: A na spacák už se ptát nebudu. Tak krásné odpoledne přeju.
0: Díky, krásné odpoledne, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V Českém rozhlase Brno nezapomíná autor temných letopisů moravských Miloš Šenkýř i na ty smutnější části naší historie. Za chvíli se vrátíme k případu vagónů, které se uvolnily na nádraží ve Střelicích a sjeli více než 10 kilometrů až do Brna.

0: Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno, 15 hodin a 36 minut. Je tu 37. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které zasáhly životy mnoha rodin.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1963. Desítky sekund na rozhodnutí o jízdě nezastavitelného kolosu. Černobílé fotografie s železničními vagóny blokujícími ulici před hlavním nádražím v Brně byly svého času ikonické. Vagóny stály nebo ležely na tramvajových kolejích. Některé se posunuly jen o pár metrů, jiné měly za sebou více než 10-kilometrovou samovolnou jízdu z nádraží ve Střelicích. Právě na jeho 9. koleji se vše začalo 27. října 1963 kolem 2:30 ráno odvíjet. Na koleji stálo odstavených 11 vagónů se dřevem, ječmenem, štěrkopískem a melasou. V samovolném rozjetí jim bránila zarážka, jenže tu železničáři odstranili a navíc na stejné koleji začali posunovat další vagóny. Jeden vrazil do druhého a oba pak po chvíli do 11 odstavených vozů. A protože nádraží leží v mírném spádu, rozjeli se i ty. Překonali výhybku, která nebyla vzdor pravidlům nastavená směrem na slepou kolej. A vlak se dostal na koleje směrem k Brnu. Spád rostl, takže vagóny podle dobových záznamů jeli rychleji než rychlík. Stihli se do Brna dostat zhruba za 10 minut, nabrali tedy rychlost až 90 km za hodinu. Po cestě železničáři spustili všechny závory a postupně položili vagónům do cesty 16 zarážek. Žádná je však nezastavila. Nelehkou roli měl výpravčí v Horních Heršpicích. Mohl nezastavitelný kolos poslat na brněnské dolní nádraží. Tam by se však dostal do cesty jedoucímu nákladnímu vlaku. Další variantou bylo poslat je na odstavné koleje, přezdívané Bramborové. Jenže tam i tak časně ráno pracovali lidé. Riskovat vykolejení přehozením výhybky pod nápravami nechtěl kvůli možným obrovským škodám a nejistému výsledku. Na rozhodování měl desítky sekund. Nakonec vagóny poslal na brněnské hlavní nádraží. Jeho kolegové je nasměrovali na slepou kolej u 5. nástupiště. Na té stály další 4 osobní vagóny. Rozjetá souprava s nimi prorazila zarážedlo a dotlačila je až na tehdejší Tatranskou ulici. Příslušníci veřejné bezpečnosti naštěstí dokázali plochu vyklidit, takže nikdo nebyl zraněný. Škody ale byly na tehdejší dobu veliké. Vagóny poškodily i protější sídlo cestovní kanceláře. Soud trojici železničářů ze Střelic potrestal 2letými podmíněnými tresty a zákazem činnosti. Náčelník brněnského nádraží dostal za rychlý zákrok navrženou 200-korunovou odměnu.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 37. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Duet Daši a Jana Šmigmátora na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 15 hodin a 48 minut, posloucháte pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Ještě v tuhle chvíli pro vás mám pár nápadů, jak si zpříjemnit ty další dny. Ve Strážnici v neděli 9. srpna pokračuje strážnické kulturní léto. Tentokrát nabídne koncert beskydské folkové kapely Za koncem, která inspiraci pro svou autorskou tvorbu čerpá z příběhů obyčejných lidí, jejich vztahů, pocitů a emocí. Vystoupí na náměstí Svobody od 18 hodin. Po celé prázdniny až do 23. srpna, kdy v neděli a ve středu se na zámku Uherčice na Znojemsku konají speciální dětské prohlídky, malí návštěvníci už od 4 let se na nich vydají na dobrodružnou cestu zámkem v doprovodu dvorní dámy nebo zámecké hospodyně. Během prohlídky čekají zábavné úkoly a výzvy, při kterých si vyslouží a vyzkouší svou šikovnost, všímavost i důvtip. Prohlídky začínají vždy v 10, v 11.30, ve 13.30 a v 15 hodin a představují hravou formu, jak dětem přiblížit život na šlechtickém sídle. Vstupenky je doporučeno zakoupit předem online. A ještě jedna pozvánka na pondělí. Adam Plachetka a Ondřej Havelka a jeho Melody Makers vystoupí 10. srpna v kyjovském letním kině. Zaspívají nesmrtelné písně pánů Ježka, Voskovce a Vericha a celým večerem s názvem Nebe na zemi budou také provázet. Začátek je v 19 hodin.

Helena Vondráčková nám zaspívala píseň z pohádky Jak se budí princezny, text Zdeněk Borovec, hudba Karel Svoboda. Pohádkově nám končí sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou a po zprávách Hvězdné návraty. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová. Tak krásné léto na vlnách Českého rozhlasu Brno. Opatrujte se.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Městská firma Brněnské komunikace spustila kampaň proti agresi. 33. ročník výtvarného sympozia Dílna v Mikulově uzavře dnešní vernisáž. Festival plný chutí hostí Latovice. Zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnští silničáři tento týden zahájili kampaň proti agresi. Denně se jejich zaměstnanci setkávají se slovními i fyzickými útoky. Společnost Brněnské komunikace jim chce předejít akcí nazvanou Za lepší komunikaci. Ukáže lidem, co městská firma dělá pro údržbu silnice nebo jak se plánují uzavírky. Agrese a nervozita se projevuje také na internetu. Jenom loni byly takových útoků stovky, říká mluvčí brněnských komunikací Jaroslava Bílá.
2: Kromě toho jsme zaznamenali i desítky přímých útoků na osoby a majetek naší společnosti. Tato čísla jasně ukazují, že se nejedná o ojedinělé excesy, ale reálný problém. Odráží to napětí ve veřejném prostoru, které se bohužel často obrací právě proti lidem, kteří se na údržbě a chodu města podílejí.
0: Kampaň v ulicích Brna spustili plakáty s hercem Michalem Isteníkem. Teď se přesouvá do online prostoru, potrvá nejméně 14 měsíců. Na zámku v Mikulově večer skončí 33. ročník výtvarného sympozia Dílna. Po 4 týdnech tvorby v provizorních zámeckých ateliérech představí účastníci výsledky své práce veřejnosti. Letošní ročník se zaměřil na takzvané reduktivní tendence a geometrické či konceptuální umění. Hlavním tématem celého setkání se stala takzvaná Okamova břitva, uvedl kurátor sympozia Milan Mikuláštík. Díla budou vystavená v ateliérech na zámku v Mikulově od zítřka až do konce listopadu. Původ názvu zastávek na trase tramvajové linky číslo 1 v Brně nově vysvětlují informační tabulky. Pracovníci dopravního podniku města Brna je namontovali tento týden. Díky spolupráci s muzeem města Brna odkryvají příběhy skryté za jednotlivými názvy, vysvětlil ředitel muzea Zbyněk Šolc. Festival plný chutí dnes hostí zámek v Letovicích na Blanensku. Třetí ze 4 festivalových zastávek v Jihomoravském kraji nabízí přes 50 stánků s regionálními pokrmy a také hudební vystoupení. Pokračuje mluvčí hejtmanství, které akci spolupořádá Martina Žítková.
3: Na hlavním pódiu vystoupí například Tereza Mašková anebo skupina No Name. Navazujeme také na loňský charitativní rozměr akce, kdy výtěžek z nevrácených vratných kelímků putuje na podporu organizací, které pomáhají dětem, a konkrétně v Letovicích to bude nezisková organizace Elim.
0: Čtvrtá a poslední lokace festivalu bude ve Veselí nad Moravou v půlce září.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, v údolích lokálně až 11. Denní zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, místy jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje průjezd po dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov na stém 93. a půltém kilometru, blokuje levý jízdní pruh. Pokud jedete od Prahy na Brno a potřebujete vyjet od Rosic, respektive od Kývalky, tak potom právě pozor na exitu 182, i tam máme hlášenou dopravní nehodu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sundejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno ne.
5: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šírem? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano.
5: Jo?
2: Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Thank you.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
5: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se studeným.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
9: To jo, fajn. A fantoma máme na cíli.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obsloužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
5: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buzdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá plej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa,
4: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jeleníčovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jsi zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednou si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Projďo. Jenomže. Jenomže. tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, vykuj mě oči. Pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, Lizo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lizo, jak budu za sebou nechávat?

0: Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
1: To si myslíš, papejta?
2: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt, myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: ale stavíš se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí milý synku přes 3 dní.
3: Kolik? 3?
7: 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. Aspoň, že ti z Prahy přijedu. Hmm.
8: Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme. Lučíme se se svobodu.
8: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
8: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: Taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Hládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Hládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, budili jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalít do vinných sklenic, jsem nechal nalít alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Brno.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodili do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako obyčejně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: No, tak...
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
5: Prosím.
2: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
5: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně, nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Meteorologové varují před dalšími vedry. Kyjov rozšířil oblast rezidentního parkování. V Brně dnes skončí šestý ročník festivalu Popmese. Zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploty mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Moravy a Čech, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území Česka také do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky obcí. V Jihomoravském kraji stále platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, připomněl jeho ředitel Tomáš Boráň. Doteď mohli lidé český e-recept využít v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku. Kyjovská radnice rozšířila systém rezidentního parkování do dalších lokalit. Nově platí také v ulicích mezi Mlaty, Jurovského a Příční a v části vnitrobloku Nerudovy ulice. V zóně můžou parkovat jen lidé s trvalým bydlištěm nebo sídlem firmy. Parkovací karta stojí pro první auto 600 Kč ročně, pro podnikatele je dražší, pokračuje místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
5: Samozřejmě je tam v té zóně možno zastavit na výstup, nástup osob, na vyložení, naložení nákladů. Samozřejmě v případě řemeslníků, i když to probíhá delší dobu, stejně tak typicky vozy charity, ty tam samozřejmě mají výjimku a mohou i bez karty bezplatně po dobu nezbytně nutnou.
3: Další rozšiřování systému rezidentního parkování zatím Kyjov neplánuje. Hudební festival Popmese v Brně jde do finále. V historickém areálu velodromu uslyší návštěvníci na 6 pódiích rap, alternativní pop nebo elektronickou hudbu. Závěrečný program stojí na kombinaci domácí hudební scény a zahraničních hostů, doplňuje ředitel festivalu Tomáš Keller.
6: Velice doporučuji Karen Joyce, což je americká kapela. Taktéž bych doporučil Richarda Millera, krále slovenského popu, a Overmono, což je velské elektronické duo, které uzavře hlavní stage v sobotu na velodromu.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude na jižní Moravě většinou jasno, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, v údolích lokálně až 11. Denní zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude slabý, během dne místy mírný. Biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 ve směru na Brno je stále odstavený autobus za tím 85.5 kilometrem, blokuje jeden jízdní pruh. Před ním se vytvořila kolona, která začíná u Kývalky a zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně, tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.

0: úvodu Zeleného rinku jste slyšeli básníka Jiřího Kuběnu. Kapitolou o Věře Fridrichové dnes zakončíme reprízu vybraných částí jeho memoárového cyklu Z mého orloje. Při příležitosti 85. narozenin spisovatele Jindřicha Zogaty si můžete poslechnout rozhovor, který jsem s ním natočila v roce 2015. Co ale vysíláme v premiéře, to je vyznání Jiřího Kratochvila určené rozhlasu a rozhlasákům. Autor je napsal pro Zelený ring v souvislosti s letošním 30. výročím magazínu. No a v úvodu si připomeneme loňský fejeton pro zajíčky Petry Dvořákové, nazvaný Zapomenuté otázky. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
1: Velké Meziříčí není pro vlakovou dopravu žádný velký železniční uzel. Aby se člověk někam dostal, musel vzít za vděk místní lokálkou do Křižanova nebo na opačnou stranu směr Studenec. Mezi stanicemi si to hrká malý vlak, lidé ho využívají k cestám do práce, za nákupem nebo na krátký nedělní výlet. V době, kdy jsem na Vysočině žila, mě to většinou táhlo směr Křižanov. Projít se kolem kostelíku, tenkrát už svatořečené Zdislavy z Lemberka, zabloudit do přírody, užít si výhledů do dálek. To úterní dopoledne mě to ale projednou nalákalo opačným směrem do Studence. Tedy spíš ke Studenci, když se tam totiž stavěla trať, žádný z místních se prý nechtěl vzdát půdy a tak se pak muselo od vlaku do Studence šlapat pěkný kus cesty. Stačilo zbalit kočárek, naložit děti a hurá, výlet je na světě. Nasedneme do vlaku, lokálka drnčí, hučí a nadskakuje. Dominik ohromeně zkoumá vše kolem. A proč ten vlak hučí? Vyptává se, pokyvuje chodidly, zdaleka ještě nedosáhne na podlahu. Protože jede po kolejích, odpovím, a Dominik se na pár vteřin odmlčí. A proč jede po kolejích? Protože ty ho vedou, odpoví starší, trochu odulý muž, co si přisedl kousek od nás. A proč ho vedou, spustí znovu Dominik a po chvilce se zdá, že jeho vyptávání nedojde konce. Lidé v lokálce se potutelně usmívají, ale co na plat, dítě se prostě ptát musí. Vlak konečně zastaví, břichatý pán mi pomůže s kočárkem a pak už se vydáme polní cestou plnou lučního kvítí jen tak do letního dne. Dětské otázky, nad kterými se lidé na trati usmívali, se jako červená nitka táhnou celým mým životem. Tenkrát v tom koloběhu s malými dětmi jsem žila jako jiné maminky, ze dne na den, od plenky k plence, od kašičky ke kašičce. Nějaká přirozená intuice mi však velela, že dětské otázky jsou stejně důležité jako všechno to nekonečné praní a vyváření. A dávat na takové otázky odpovědi je pro dítě životně nutné. Teprve postupem let jsem si naplno uvědomila, jak důležitou schopnost děti při poznávání světa mají. Že neúnavné vyptávání a hledání odpovědí formuje jejich myšlení, vidění světa a schopnost jej měnit. Tak proč se otázka a proč tak často v dospělosti ztrácí? Zač jsme ji změnili. Za chvíli klidu, pohodlí, za falešný pocit bezpečí a jistoty, nebo za to, co jde jaksi snadno a hladce? A kde se to stalo, že jsme se přestali pro tuhle otázku namáhat? A co když se ztratila už v časech dětství? Klást otázky totiž dává pro dítě smysl jen tehdy, když může dostat i odpovědi. Když může nekonečně vyzvídat, proč rudé kohoutky na louce lepí, kde se vzala rosa na ranní trávě a proč dítěti promáčela ponožky. Zdaleka jsem tenkrát uprostřed luk kousek od Studence netušila, kam mě život zavane. Že budu psát knihy a že otázky mě nikdy provázet nepřestanou, zvláště pak ty dětské ve školách na besedách. Slýchávám často, že čtenářů ubývá, děti mnohem snáz lapí technologie a v jejich osidlech uvíznou navždy. Blízkavé obrázky, lákavé zvuky, oč snaží to má úplně obyčejný mobilní telefon než krásně vypravená kniha. Důsledky tohohle nerovného boje skloňují odborníci ve všech pádech. Vždyť přece hranice tvého jazyka jsou i hranice tvého světa. a světy některých lidí se zdají povážlivě malé už teď. Učitelé si lámou hlavy, jak z dětí vychovat čtenáře, zvláště když jejich pozornost nevydrží. Někteří s elektronickou hydrou vytrvale bojují, jiní rezignovali. A pravda, ve školách si člověk snadno ověří, že děti skutečně čtení příliš neláká. Jenže si tam ověří i jinou věc. Děti se pořád potřebují ptát. Vždyť nejlepší besedy s nimi jsou ty, kde si jen povídáme. Hledáme odpovědi, ne na ty vzorné, předem připravené dotazy na paní spisovatelku, které paní učitelka zkontrolovala, někdy i musela nadiktovat. Ale na ty, které děti skutečně zajímají. Už vám bylo 120 let? Zeptá se klučík ve druhé třídě a paní učitelky blednou a zelenají, jaké urážky se ten malý fiškus právě dopustil. Jenže nedopustil, zeptal se naprosto upřímně. Zapředeme debatu o tom, jestli patřím do kategorie dlouhožijících čarodějnic. Klučík mě podezíravě obhlíží, pak ale rozhodně zavrtí hlavou, že to tedy ne. A proč si seš tak jistý? Nemáte na nose bradavici, odpoví a já se musím zasmát. Často mě při těch setkáních napadá, jestli celá ta potíž s dětským čtenářstvím neleží úplně jinde, než v těch blikajících krabičkách všeho druhu. Co když celý ten problém vzniká už dávno předtím, ve chvílích, kdy dítě má spousty otázek, ale nikdo mu nedává odpovědi. Nebo ho dokonce napomíná, že takové vyptávání je nevhodné, obtěžující a ruší vážné hovory dospělých. Co když v době, kdy knihy mají být v dětském životě dalším novým nástrojem k zodpovídání důležitých otázek, jsou už všechna klíčová a proč důkladně umlčená. A děti se dávno naučily jen rezignovaně přijímat, co velí dospělí. Nezjišťovat, nerozporovat, zůstávat bez odpovědí. Elektronická hydra pak už může jen naservírovat svou nabídku, děti ji přijmou, ptát se nebudou. Co asi udělají ty dva mraky, až se přiblíží ještě víc k sobě? Zeptám se Dominika. Hledí na tmavnoucí nebe, pak se na mě podívá a odpoví. Popelou se. Zasměju se a nechám ho běžet dál. V jeho světě se totiž mraky můžou poprat. A v tom mém vlastně taky. Proč by ne?

0: Fejeton zapomenuté otázky četla jeho autorka, spisovatelka Petra Dvořáková. Spisovatel Jiří Kratochvil má 86 let, je to brněnský rodák a absolvent oborů čeština a ruština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je držitelem řady literárních cen, mimo jiné ceny Magnesia Litera za román Liška v dámu a státní ceny za literaturu za román Škrtiči bohyně Kálí. Kromě toho je i mým bývalým rozhlasovým kolegou z literárně dramatické redakce brněnského rozhlasu. Při příležitosti letošních 30. narozenin magazínu Zelný ring pro nás napsal svoje vyznání rozhlasu a rozhlasákům. Vysíláme je v premiéře a přečte nám je herec Vladimír Krátký.
1: Český rozhlas je v naší historii přímo legendární pojem. Na konci války byli rozhlasáci živým symbolem svobody, tedy v centru pražského povstání. A na počátku sovětské okupace to byli zas rozhlasáci, co se rozhodně vzepřeli bolševickým okupantům. A poté, co taky u nás padla naše berlínská zeď, byla to v Brně dvě kulturní centra. Divadlo Husa na provázku a brněnský rozhlas, která svobodou žila mnohem dřív, než se ze svobody stalo ústavotvorné slovo. Žijeme ale v čase, kdy už obraz dominuje nad slovem, je v centru pozornosti, a tak pro rozhlas je televize čím dál výraznější konkurencí, až by se mohlo zdát, že éra rozhlasu se už uzavřela. Avšak rozhlas je stejně nesmrtelný, jako například ty geniální objevy jako kolo a písmo, a ve své jedinečnosti je nezastupitelný. Televize totiž nemá schopnost stát se každodenním přátelským partnerem, vnést do záplavy informací důvěrný hlas a vést rozhovor s těmi, co naslouchají. Neříkám, že se televize o to nepokouší, ale to, co je pro živé slovo naprosto samozřejmé, u televize zůstává za neprostupným televizním sklem anebo za světelnými prasátky na chytrých telefonech. Rozhlas za námi přichází do jitřního probuzení s naším ranním společníkem, jenž nás vítá do nového dne, aby nás potom předal dál do rozhlasového rodinného společenství. A na noc nám nabídne rozhlasový noční proud, co na rozdíl od noční televize neruší náš spánek, nýbrž bdí nad našimi sny a tam, kde hrozí pád do zlé noční můry, nám zavčas podstrčí můstek, tu lávku nad propastí přízračného snu. Čili rozhlas je taky náš každodenní terapeut. Brněnský rozhlas přibývá v jednom z architektonických klenotů, původně postaveném architektem Ernstem Wiesnerem pro banku Union. Raně puristické a zároveň klasicizující dílo moderní architektury dominuje Beethovenově ulici svou elegantní monumentalitou. Poprvé jsem tam vstoupil už v 60. letech. Pozval mě tam redaktor Miroslav Skála. Zaujaly ho mé fejetony, které jsem se odvážil nabídnout brněnskému rádiu. Osobnost Miroslava Skály je stále ještě v naší živé paměti díky úspěšné filmové adaptaci jeho románu Svatební cesta do Jilií. Ale když jsem se s ním setkal, nebyl ještě romanopiscem, ale poznal jsem ho jako osobitého rozhlasového autora. Jeho rozhlasový magazín Naschledanou v sobotu byl velice oblíbený a přiznám se, že právě kouzlo toho pořadu mě přivedlo k přání stát se rozhlasovým autorem. A to je právě příklad nesmrtelné kontinuity brněnského rozhlasu, protože Skálův literárně publicistický magazín byl tady ve svobodné redakci obnoven. Ale redaktorka Alena Blažejovská si ho přejmenovala na Zelný ring, podle toho nejživějšího brněnského centra, soustředěného kolem alegorické barokní kašny Parnas. A tak redaktorka Alena Blažejovská nastoupila do redakční pracovny, kde Miroslav Skála mýval vždy, vzpomínám si, vázu s růží a nové číslo pařížského deníku Le Monde. Správně, byl frankofil. Ale protože osobnost Miroslava Skály je pro mě vedle osobnosti Tomáše Sedláčka tím nejpodnětnějším setkáním v brněnském rádiu, tak je na místě říct ještě něco k jeho životnímu příběhu. Dříve než se Miroslav Skála stal rozhlasovým redaktorem, anebo i paralelně s tím, založil se satirikem Vlastimilem Pantůčkem divadlo Večerní Brno a napsal pro ně divadelní hry Drak je drak a Angličan na rožni. Pokud vím, tak překládal z francouzské literatury a řekl bych, že jeho hry měly francouzský esprit a šarm. Ale pak už mělo brněnské rádio to rozhlasové štěstí, že tam Skála kočíroval literární redakci a odstartoval svůj pořad Naschledanou v sobotu. Ale když tam zařadil do programu mé fejetony a rozhlasová pásma, tak to už na naši kulturní nadstavbu, jak tomu říkali marxisté, dohlíželi sovětské tanky. A tak se přihodilo, že mé rozhlasové pásmo Hitchcockland o hororech, a to nejen ve filmech, se znelíbilo Skálovým nadřízeným. Stalo se tak zásluhou udavače, co přijel ze Znojma varovat před mými literárními texty. To je dlouhá historie, již tady nebudu rozpřádat, a spokojíme se s následky toho udání. Nesměl jsem už v rozhlase publikovat a redaktor Skála byl potrestán za to, že mé pásmo zařadil do vysílání. Ale tím to neskončilo. Příští rok byl totiž z rozhlasu odejít. Nějaký čas dělal v divadelku Radost Loutkoherce, ale protože loutkoherecká aktivita dostatečně neuspokojila jeho kognitivní funkce, nezbylo mu než napsat svůj první román. A tak ho Vyhazov z rozhlasu přivedl na úspěšnou spisovatelskou dráhu. A tady stojí za zmínku, že ku podivu právě za německé a ruské okupace byly natočeny naše nejlepší filmové veselohry. Tak za protektorátu například Kristián a Hotel Modrá hvězda a za ruské okupace Pane, vy jste vdova, což takhle Dáci špenát a Vesničko má středisková. A za zmínku rovněž stojí, že za německé okupace vyšel náš nejpopulárnější humoristický román Jirotkův Saturnin a za ruské okupace se v takzvaných knižních čtvrcích čtenáři těšili ze Skálových románů Cesta kolem mé hlavy, Uvěřitelné příhody doktora Papula, Holubník na odvrácené straně měsíce a z mnoha dalších. Ke Skálově životnímu příběhu bohužel patří taky to, co spisovatel William Styron nazval viditelnou temnotou, totiž endogenní deprese. Byli jsme s Miroslavem Skálou přátelé a tak se mi svěřil s následky své viditelné temnoty. Absolvoval několik suicidálních pokusů, kdy mu život zachránila jen šťastná náhoda. Až jednou měla ta šťastná náhoda svou nešťastnou absenci, a tak v únoru 1989 se Skálův životní příběh uzavřel. A přitom naprosto nepochopitelně. Vždyť už patřil k velice úspěšným spisovatelům a kdyby tenkrát měl zájem, mohl se bez problému vrátit do brněnského rozhlasu. Čas už pozvolna, ale jistě zrál k rozpadu komunistického režimu. Avšak to jeho pitomá endogenní deprese nevzala na vědomí. A tady si s pomocí viditelné temnoty dovolím takzvaný oslí můstek. S českým překladem Styronova eseje o endogenní depresi mě totiž seznámil Tomáš Sedláček. Seděli jsme v jeho pracovně, zapaloval si už kolikátou cigaretu a ukazoval mi viditelnou temnotu, pobaven tím, že ji dostal k narozeninám. Tomáš měl s redaktorem Skálou ledasco společného, ale rozhodně ne endogenní depresi. Byl stejně skvělým šéfem rozhlasové literární redakce a svým způsobem vlastně taky frankofilem, a to zásluhou spisovatele Milana Kundery, který si ho pozval do Paříže. Nepochybně bych měl Tomášovu frankofilii překřtít a upřesnit na kunderofilii. Po návratu z Paříže, odkud si přivezl rozsáhlý rozhovor s Milanem Kunderou, se věnoval především návratu Kunderova díla českým čtenářům. A samozřejmě ve spolupráci s brněnským nakladatelstvím Atlantis. Ale paradoxně v závěru života pracoval právě na rozhlasové adaptaci Kunderova románu Nesmrtelnost. Tak jak Skálu v život zkrátila ta zákeřná endogenní deprese, tak Tomášův asi ta neméně zákeřná a silná kuřácká závislost. Milan a Věra Kunderovi měli Tomáše rádi jako svého nevlastního syna, jak jsem pochopil z několika e-mailů s paní Věrou. Jeho předčasný odchod byl pro ně, jak vím právě od paní Věry, velice smutnou a zlou zprávou. Když se Tomáš přestěhoval do mých rodných Žabovřesk a bydlel blízko školy, kam jsem chodil do prvních tříd, těšil jsem se, že ho tam navštívím. Ale to jsem už nestihl. Mé setkání s rozhlasáky Miroslavem Skálou a Tomášem Sedláčkem a taky s dalšími rozhlasáky z brněnského rádia patří k těm nejšťastnějším setkáním v mém životě. A tak jejich zásluhou rád vzpomínám na to, že jsem taky několik roků směl být rozhlasákem.

0: Vladimír Krátký nám přečetl text spisovatele Jiřího Kratochvila. Stejně jako ostatní příspěvky si jej můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu Brno anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm dnes končí archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Bylo to nejspíš v dubnu, ve studeném jaře roku 1956, kdy jsem s Pavlem Švandou, mým fakultním kolegou z druhého ročníku brněnských dějin umění, šplhali a došplhali vzhůru bezednou šachtou post secesního domu číslo 13 v České ulici až do čtvrtého nejvyššího patra, kde jsme zazvonili u bílých dveří s vizitkou Věra Fridrichová. Předcházel nás vzkaz našeho odborného asistenta Zdeňka Kudělky, který předem domluvil, že jeden z nás dvou, co seminární práci, uspořádá v brněnském domě umění výstavu malířčiných kreseb. Jestli v nás byla jaká tréma, pak z nás spadla v okamžiku otevření dveří. Kromě zlatovlasé, šarmem a vrozenou elegancí hýřící umělkyně, si nás okamžitě získalo i prostředí podstřešního světlého a rozlehlého ateliéru, stejně útulného jako lahodně neuspořádaného, ba, jak se ukázalo později, navěky neukliditelného. Věra právě strhávala pláštěnku z tehdy sotva čtyřletého Luborka. Soubytí matky a syna dodávalo ateliéru jakéhosi maminkovsko-rodinného ovzduší. A všechen zápas svobodné ženy, umělkyně, matky o místo na slunci, život i kariéru, jak jsme ho mohli uznamenat už při první návštěvě během desítek telefonátů, temperamentního zlobení i radování se s Luborkem, i přijetí a vyřízení několika dalších návštěv, celé ono neustálé kolotání nikdy nekončícího pohybu pokračovalo pak z rušného reálu do stovek a tisíců vesměs štecových kreseb věrou proslavených pohybovek. K těm jsme konečně my stále ještě dva s Pavlem přešli nad výtečnou vtepané džezvě vařenou kávou a až los musel rozhodnout, kdo z nás dvou se vlastně Věřiny výstavy ujme, lev nebo pana, a losem jsem byl vybrán já. S Věrou jsem se pak stýkal ještě i dál po úspěšném zahájení výstavy v tehdejším kabinetu Domu umění. Věra byla populární postavou tehdejšího Brna a nátřesk návštěvníků dobrých 200 osob byl fantastický. Nebyla to však její ostatně úctyhodná činnost umělecká, která mne na několik mých jinožských let udomácnila v jejím ateliéru. Její napůl lirické, napůl reportážní, silně impresivní a co do podoby i pohybu, neobyčejně výstižné kresby z divadelního a baletního, ale i obecně kulturního prostředí, byly pro mne už tehdy až příliš srostlé s realismem své doby, tedy realismem jaksi naturaliter a nehledaně socialistickým. Věra, udomácněná kreslířka tehdy právě novorozeného brněnského hosta do domu, se zkrátka vzdor svému hrdému a svobodomyslnému nonkonformismu na můj vkus až příliš sešla s dobou. Mými výtvarnými vzory byly tehdy zcela odlišní, postupně zetmi jménem vyvolávaní protagonisté modernismu Jan Zrzavý, později Kubka, Kubišta. O to víc pro mne však znamenal jednu chvíli skoro denní styk s touto neobyčejnou ženou, velkorysou osobností, skutečnou znalkyní života, všech jeho nástrak a kliček. Věra byla navíc nevyčerpatelnou studnicí nejrůznějších informací, mapovatelkou a dle potřeby i osnovatelkou spojnic i přímo pamětnicí pravý společenský Bédekr. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem ovšem nikoliv jako básník, jen co nadějný mladý kunzhistorik a jejich chráněnec,

Vždy a právě v přívalech jejího ustavičně vzedmutého temperamentu, někdy na dně jakoby tragická, s orientálně řezaným profilem, s obrovskýma žhoucíma očima pravoslavné ikony, měla v sobě jednou něco z jinožského půvabu Sárah Bernardové, jindy zas něco ze vznešenosti byzantské císařovny. Ale svým nitrem pravostí a ryzostí srdce, ochotného vždy nezištně pomoci, upomínala spíš na neustále bojující, účastnou, nikdy lhostejnou a život věčně milující, životem věčně klamanou Boženu Němcovou. Nelze v krátké vzpomínce vystihnout, co všechno mi dala. Nejen společenskou orientovanost, nejen sourodou lásku ke krásnému umění antiky, byzance, renesance, nejen svou udivující erudovanost od znalosti nejrůznějších kultur přes přírodní vědy, literaturu, balet, až někam ke scenografii a kostymologii. Nebylo problému, k němuž by se nedokázala někdy až trochu příliš improvizátorsky postavit čelem. Její ateliér se dokonce jednou ve věčném boji o chleba změnil na čas v mozaikářskou dílnu. Jindy zase jim proháněla někde v lese zachráněná na balkoně se zotavující srnka. Věra byla nekonečně živá. Byla život sám a usilovala zmocnit se jako žíznivý vír všeho ve své blízkosti. Jsem-li čím vinen, pak ne tím, že jsem po svém zákonu, což těžce nesla, nikdy nepřekročil onu jistou mez, kterou mi pomáhalo strážit mé obezřetné jinožství, ale i mé sebevědomí nikdy příliš se neprozrazujícího, ale také nikdy dvakrát rozpoznaného, natož vyznaného básníka. Věra měla svou představu o verši kroužícím v mikuláškovských lahodných piruetách a chrámem jejího Apolóna, jehož náboženství nerozpačitě praktikovala, byl vždy tak či onak nedaleký stánek brněnského domu umění. Ale bylo tu ještě něco. Já nikdy jí, ale ona stokrát byla ochotna vydat mi a Bůh ví, že mi i stokrát magdalenicky vydala své nitro. Potkával jsem pak Věru, vždy nějak smířenou s osudem, srozuměnou s životem, na pozadí mezi tím prudce se proměňujících pro ni ne zrovna příznivých 60. let, často v doprovodu jejich mladých přátel, vždy trochu jako raněné zvíře. Až jednou, to už bylo koncem let 70., jsem na rohu Pánské a Radnické uznamenal, že onen neúprosný šíp, který mi štval jako bílou laň v Rusalce pohádkový princ osud, život lovec, zasáhl opravdu samodřeň její bytosti. Zažertovali jsme oba nemístně, ale věděli jsme každý sám pro sebe své. Člověk, natož člověk tak bezbraný jako Věra, si nese svou smrt v očích. Zemřela za necelého půl roku po našem setkání v Bohunicí, kde jsem ji ani nenavštívil. Ach, Věro, mám-li jaký dluh, pak to není to, že jsem nemohl jít tvou cestou a s tebou. Mám-li jaký dluh, pak ten, že jsem tě nedovedl pozdravit přes zákupy ani v tvé hodině poslední, že jsem ti nestiskl, jak se patří ruku. Ach, kdybys věděla, a teď už víš, jak je mi to líto. Jak říká Viktor Dyk. Dluh chce se platit, není věřitele.

Slyšeli jste závěrečnou část naší reprízy vybraných kapitol ze vzpomínek Jiřího Kuběny. Příští sobotu začne v Zelném rinku nová četba, a to z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka ji pro vás

0: načetli herci Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. Máte se na co těšit. V závěru si ještě připomeneme básníka a prozaika Jindřicha Zogatu, který měl předevčírem, tedy 6. srpna, 85. narozeniny. Narodil se ve Slezské Javořince na území dnešního Polska. Pochází z rolnické rodiny a jak ještě uslyšíte, jeho otec Pavel Zogata byl známý lidový gajdoš a vypravěč, strýc Ondřej řezbář a v hudební tradici pokračoval bratr Vladislav a jeho syn Jiří. V roce 1946 přesídlila rodina do Československa. Svůj pobyt i tvorbu dělil Jindřich Zogata po celá léta mezi rodnou Hrčavu a Brno. V roce 2015, kdy jsme také vysílali v Zelném rinku kapitoly z jeho vzpomínkové knihy Mimo deníky mimo věku, jsem s autorem natočila rozhovor. Teď si jej můžete znovu poslechnout.
1: Začínal jsem určitě verši. Dávno vím, že poezie je dech a že každý člověk je vlastně básníkem, když si to připouští. Někdo by chtěl být víc, někdo míň, někdo nechce vůbec o takových věcech slyšet. A od toho dechu pochází veškerá má snaha vědět něco o tom, co je poezie. Psát verše to už je potom něco jiného, odlišného, technického. V dětství mě na to navedly skřípavé melodie gajd a skřipek. Slyšel jsem je denně. Otec byl gajdoš a hrával i brácha a otcův kamarád Gavlončor. Scházeli se u nás a tyto melodie mi nějak zůstaly a ovlivnily mě na celý život. Napověděli mi vlastně, že nic není jednoznačné v životě a ve světě. S psaním dál se věc vyvíjela tak, že jsem někdy něco napsal, paní učitelka, soudružka mě donutila, když jsem přečetl Erbenovu Kytici, abych něco psal, viděla, jak mě to baví. A v 11 letech mě otiskli v jakémsi časopise v Opavě. To už zase díky různým etnografům a folkloristům, kteří chodili za otcem, časopise Radostná země, který se nesměl jmenovat Černá země podle Martinkova románu, ale radost musela být všude, zítra se bude tančit, tak mě tam otiskli spíš písňový text. No, tak to byl takový začátek, o kterém ani nevím a nechci ani mluvit. A později, když jsem začal zkoušet básničky a psát, to už bylo v Brně, tak taky jsem tomu moc nevěnoval za stolik pozornosti a nestálo to za moc. A otiskli mi až v první polovině 60. let nějaké verše Vostu do domu, v Plameni, v Literárních novinách, v Červeném květu, Zvrotu, také v Sešitech pro mladou literaturu později a v Polsku, v Žiču literackém, v Krakově, ve Vědomošťách, ve Vroclavi a v poezii ve Varšavě. Tak to už jsem se trošku oťukal a sestavoval jsem sbírky. Během těch 60. let jsem sestavil jich několik a koncem 60. let, v 69. mě to cenzoři hodili všechno do stoupy. Dvě sbírky v Roztištěné už a ty další dvě, ty byly v Ostravě, v Prutu a v Profilu a v Československém spisovateli a ve Mladé frontě to hodili do stoupy velcí cenzoři, jako byl Ivan Ploštice Skála, říkám mu rád Ploštice, a myslím, že Oldřich Rafaj se taky dost na tom podepsal.
2: A to si se pokoušel tehdy formulovat svůj pohled na svět a publikovat, anebo psával třeba i verše pro dívky jako forma komunikace a oslovení?
1: Začalo to samozřejmě verši pro dívky, to jinak nejde. Které na to nebrali. A no to dál potom trošku k tomu přibyly jiné rozměry a tak už se to dostalo do tisknutelné podoby a tak mě to taky v těch časopisech vzali.

0: Žiješ poblíž brněnského výstaviště, dnes se setkáváme spolu na Starém Brně. Kdy a jak jsi vlastně přišel do Brna?
1: Stalo se to na dvakrát. Do Brna jsem přišel poprvé v roce 1957 na přijímací zkoušky. Přišel jsem na Černo, na ty přijímačky jsem taky nesměl a do Černých polí ještě, či na Černo do Černých polí. Na Vysokou školu zemědělskou, kam mě jedině pustili, a když jsem ty zkoušky udělal a vzali mě do školy, tak jsem se začal seznamovat s Brnem. Nejdřív jsem se ho bál, pak když jsem se prošel několika rinky a ulicemi, tak se mě zalíbilo, Zelený rink nejvíc. No a to bylo mé první zblížení se s Brnem. Pak jsem v roce 64 až 5, tak nějak v té době, z Brna odešel po roce zaměstnání, po absolvování školy a vojně půlroční. Zase jsem odešel zpátky do Beskyd. 2 roky jsem byl ve Frýdku Místku, 2 roky v Karviné, 2 roky v Ostravě a zbytek do 10 na gruntě z rodičí Bukovci. Tam jsem se rozhodl zůstat. Pracovat na gruntě jako soukromý rolník, jsem měl na to dobré vzdělání a ve volných chvílích něco psát při tom gazdování. Postavil jsem tam z rodiči chalupu a hospodářské budovy, to byly vlastně mé první prózy, jak bych to nazval.
0: Próza života.
1: Ano, próza života, tak to mi znemožnili estebáci, protože 2 tam jednou přišli, zbalili mě, odvedli do Ostravy, do basy, abych vrátil dělnické peníze, za které jsem vyštudoval. Jsem šel nerad za dělnické peníze, nerad na vnucenou školu, abych pak měl vnuce na zaměstnání. No ale tak nezbývalo mě nic jiného, než uvažovat o něčem jiném. Nechtěl jsem začínat hned kriminálama, tak jsem utekl zpátky do Brna. A to bylo podruhé, co jsem se dostal do Brna v roce 74. Dostal jsem tady naštěstí nějaké zaměstnání u technické zahradní správy. To bylo takové znouze, ctnost, aspoň něco. No a tam jsem zůstal 20 roků v tomto zaměstnání. Mezitím je ze statutu zakázaného autora, i když jsem nikdy nic nevydal knižně, odškrtli, takže jsem ani vydávat nemohl a tak jsem chodil do práce a měl jsem nějaký kostrbatý život rok od roku.
0: Ty už začínáš vlastně tímto vzpomínat, ale vzpomínky si taky napsal. Prozradíš posluchačům, o čem tam vyprávíš, tady o tom právě, o čem teď mluvíme?
1: Je ta situace zahrnuta do celého toho rozpětí let. Žádné, bych řekl, vzpomínky. Ten život je moc krátký na to, aby měl vůbec člověk na co vzpomínat, rozebírat to a dělat se významným, to ne. V mém případě, tak jsem rozdělil tuto prózu Deníky mimověku na asi 5 kapitol. První se jmenuje Potrhlost, přetržené souvislosti. Druhá Kukaččí drubežárna, to je následně po skončení školy a rozhodování se o zaměstnáních. Jsem si vždycky musel nějaké najít, abych si viděl na práci. Musel jsem mít zaměstnání a ta práce byla psaní. Do šuplíku. Třetí kapitola je Negace snů, 4. je Rozkradená panelárna a poslední, to je Současnost už a tak panelárna taky. Panely zbyly po rozkradení panelárny. No tak tam jsem se až dostal a pracuju na tom pořád, myslím si, že ještě pár let mi to zabere, než si to troufnu zhromáždit definitivně a vydat. Píšu v té knižce taky o svých, mohu říct, kamarádech z té doby. Jsme prožili v putikách 70. 80. let. Petrovi a Janovi Skácelovi a Oldřichu Mikuláškovi a mnoha dalších a dalších lidech, s kterými jsem se seznamoval po Brně.

0: vzpomínek je jasné, co se stává podnětem ke psaní, ale jak je to u tvých dalších textů? Co tě motivuje ke psaní?
1: No především všechno, co se ztrácí v samozřejmostech života tehdy, dneska. V samozřejmostech nebo v reklamě, která přeřvává všechno a vytváří konzumní společnost, ten balast, všechno toto, co mě vadí, tak to dávám pryč a snažím se psát a píšu, myslím si, vyjadřuji, bych řekl spíš, proměnu dechu ve slova. Jak jsem už řekl, že poezie je dech a překládám vlastně z materštiny. Materština je první jazyk, kterým se naučíme trochu myslet, tak já myslím pořád jenom trochu, nedomyšlím souvislosti vesmíru a globálního světa, tak se snažím tu materštinu, kterou jsem dostal od matky a od těch otcových melodií a muzik do češtiny. Je to složité, je to kostrbaté.
0: A ta mateřština, to je to nářečí po našimu?
1: Mateřština je po našimu nářečí a mohla by to být i jiná řeč, ale je to hlavně řeč první, slovo první, hláska první, první věta. Já jsem se tady nenaučil nikdy moc mluvit, abych mluvil v souvětích složitých a odváděl pozornost od toho prvního, čili od metafory. Myslím si, že metafora je i epicentrum prózy a život, že je vůbec metafora vesmíru. Je to složité a pak musím to trochu zjednodušovat v těch překladech, anebo někdy i zkomplikuju věci tak, aby lidé, kteří to snad budou číst, přemýšleli o něčem jiném, než o tom, že knížka se už stává víceméně zábavou a potřeba na letní čtení a rozptýlení, to neberu.
0: Ve své nové básnické sbírce Údolí zvonu se stáváš kritikem vlastně všeho. Cítím v tom také hněv. Pomyslela jsem v té souvislosti na mladého básníka Jana Těsnohlídka a polemiku, kterou vyvolala jeho současná tvorba, označovaná termínem angažovaná poezie. Myslíš, že by se básník měl takto angažovat?
1: Bohužel nemohu navázat na vědomost o Janu Těsnohlídkovi, to, že slyším toto poprvé, ale to souvisí taky s překladem toho dechu do slova a ze slova mateřského do slova napsaného, spisovného, když se mezi literáty nepočítám a nechtěl bych být přiřazován k literátům, si myslím, že literatura dnes už umí tolik, že se umí dokonce i vysvětlit sebe samu a to bych velmi nerad. Tam já se nedostanu. Hněv, nehněvám se. Spíš lituju různých nabobských vymožeností, které jsou nezajak na běžném pořádku. Lituju doby, která je zastřena plakáty, nějakého vidění přes televizi, těch strašných tsunami seriálu a všeho, čím se lidé nechávají oblbovat a uniká jim jejich život. Sedí od zdi ke zdi, celá zeď je obrazovka a tam se něco do nich hustí a tak od toho pryč, tak to se angažují.
0: Jazyk tvé literární tvorby klade na čtenáře vysoké nároky, musí ho totiž dešifrovat. To se netýká jenom neologismů, nově vytvořených slov, ale zvláště u prózy i stavby vět a celkové struktury textu. Pracuješ s tím záměrně?
1: Snažím se o vyjadřování věci. Nemohu tedy říct už o vyjádřeném něco dalšího, abych nevyjadřoval vyjádřené, abych nedělal literaturu pro literaturu, abych nevymyšlel, co je naprosto zbytečné. Nejsem opravdu literát. Chci myslet. A to se mě někdy daří.
0: Takže není to tak, že bys tu formu nějak promýšlel předem, třeba si tu strukturu určoval? Je to ten tvůj dech, ten prostě ano. Má tento charakter?
1: Neurčuju, nevymýšlím, nedělám osnovy, nepíšu tematické věci, ale píšu, když mě něco popadne, tak se s tím tak dlouho trápím nebo těším, raduju a zápasím, až mě vycházejí potom výsledné práce. A většinou to vede k metafoře, když nepíšu žádnou lirickou prózu, ale metaforickou prózu, kde je vždycky děj, kde je vždycky epika v próze. No a poezie, to je snad jasné. Epická báseň je taky možná, ale těm se vyhýbám, na to mám tu skutečnou delší řádcích psanou prózu.
0: Tvá poslední vydaná prozaická knížka se jmenuje Slaměná hvězda. Co tato metafora znamená?
1: Slaměná hvězda je všechno, co zbylo po industrializaci a megalomanském těžkém průmyslu na Ostravsku a na souostraví tam všude. Je to vlastně prázdná sláma vymláceného něco, co už není, co pár desetiletí trvalo a způsobuje to katastrofální osudy tam těch lidí v dnešní době, kteří se z toho dostávají a budou dostávat desítky roku a ne desítky roku, ale staletí. Ta sláma je černá, je to vlastně vymlácený koukol, je to kde nic tu nic a dokonce si tam založili někteří velmi aktivní lidé Stodolní ulici. V životě jsem tam nebyl, když mě tam zvali zase jiní a nepůjdu tam. Vím, co bych tam slyšel, viděl a dozvídám se, co se tam děje, to stačí naprosto.
0: Zaujalo mě, že v podtitulu této prozaické knížky je Hlušina notebook. Hlavním hrdinou knihy je Patrick DeLong, který se po pokusu o sebevraždu nachází v psychiatrické léčebně. Jeho matku trefil šlak a ochrnula na půl těla, protože syn rozházel 2 miliony zděděné po otci, patrně na hracích automatech, jestli tedy tomu správně rozumím. Píšeš o počítačích, ale sám, pokud vím, pracuješ na mechanickém psacím stroji. Jaký je vůbec tvůj vztah k technice a k virtuální realitě?
1: No, ten Patrick DeLong je taková vlastně prolínací nitka, na kterou se váže všechno ostatní, co jsem o té slaměné hvězdě říkal, Slezsko, přistěhovalectví, Ostrava, bych mohl udělat rovnitko, rovná se brigáda za posledních 50 let minulého století. To je ta industrializace, to megalomanství, to sestěhování lidí z celé republiky a nejen z republiky, ale i ze zahraničí a tam se dostávali všelijací lidé kvůli výdělku, dopadlo to tak. Vyrabování muselo jednou skončit. DeLong není tak podstatný, jako je podstatná ta slaměná hvězda, ta černo, ta černý vzduch, který se musel jmenovat Radost na země. Počítače všemohoucího internetu se bojím. Notebooky, nebo jak se tomu říká, tablety a počítače, to všechno je pro mne jakási španělská vesnice, kde když se utrhne elektron, tak všechno se, celý svět se zhroutí, se sype najednou. Často to taky někde slyším, že tam nefunguje půl New Yorku nebo v Praze 30 tisíc lidí nemá najednou pitnou vodu a tak dále, všechno, co je založeno na této velmi krásné, velmi jemné mechanice, je hrozně chytlavé na zkázu. Já mám radši ten svůj psací stroj Konzul, ten tolik víru nenachytá. Ten mě slouží a dá se opravit. A taky je to pro mě jako když štípu dřevo. Neklouže mi mezi prstama. Koupil jsem si jednou počítač a za týden jsem ho někomu dal zadarmo. Nemohl jsem na tom psát. Všechno mi ujíždělo. Nestačil jsem té rychlosti, kterou on má v elektronice.
0: A jak je to s dalšími věcmi? Mobilní telefon, televize, auto a konec konců rozhlas?
1: Tak auto jsem od jak živa nechtěl, neměl. Měl chvíličku jenom a to byla ještě aerovka. To bylo spíš z recese motorku. Ano, to jsem taky měl asi 4 roku. A televizi nemusím. To Tam se dívám jenom na sport a na přírodopisné filmy, které se neustále opakují, tak už taky ne. Poslouchám rozhlas. Poslouchám vás v rozhlase, tam je nikdo tak neoblbuje, ono se taky v rozhlase nedá, myslím, tolik předstírat, jak všude jinde. Nevládne to neběsní to obrazotvornosti, jakousi obrazoborectvím, které je za peníze, je to reklama, je to plakát.

Archivním rozhovorem s Jindřichem Zogatou skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno. Připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiče v Brně o víkendu omezuje rekonstrukce dálniční křižovatky D1 a D2. V Blučině u Židlochovic otevřeli nové Rius centrum. Světelná show v Brně oslavuje čtvrtstoletí vily Tugendhat na seznamu UNESCO. Zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Auta od dnešního odpoledne do nedělního večera neprojedou Kaštanovou ulicí na jihu Brna. Zavřená je v úseku, který vede pod dálnicí D1. Její křižovatku s dálnicí D2 rozšiřují dělníci. Výluka se týká i městské hromadné dopravy. Denní i noční autobusy jedou odklonem přes dálnici D2 Chrlice a Tuřany. V Blučině u Židlochovic dnes otevřelo nové Rius centrum, je u sběrného dvora. Do Rius centra můžou lidé nosit anebo si odtud odnášet staré věci, které ještě můžou někomu posloužit, upřesňuje starosta Jan Šenkýř za KDU-ČSL.
2: V čem budeme my možná trošku raritou oproti jiným Rius centrům, tak budou elektrospotřebiče. Protože těch je prostě hodně. Člověk si koupí prostě novou televizi, velkou, no a tu malou zase prostě neprodá. Takže to je naprosto krásný předmět, kterému my budeme muset vybavit revizi a pak si to bude moct někdo vzít.
0: Řidiči v Hodoníně dnes musí počítat s dopravním omezením kvůli svatovavřineckým slavnostem. Uzavírky a změny dopravního značení jsou především v centru, kde je uzavřené Masarykovo náměstí, včetně části národní třídy od světelné křižovatky k náměstí. Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví 25 let zápisu této památky na seznam UNESCO. Dnes i v neděli v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dříve patřily jedné rodině.
3: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
4: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
3: Takhle světelné záblesky, bylo to trošku, když přistává UFO.
4: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla ozařují stromy.
3: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
5: Nad náma jenom ten paprsek.
3: Jenom ten paprsek,
5: do vesmíru.
3: No.
6: Dosahuje prý do výšky desítek kilometrů.
4: Prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
7: Vzory, hodně barev, elektronický čárky.
4: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Kremer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, v údolích lokálně až 11. Denní zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dopravní nehoda uzavřela silniční tah ze Znojma na Pohořelice. Stala se u Pohořelic. Je prováděný odklon dopravy, a to u Branišovic směrem na Vlasatice. U výjezdu z Pohořelic potom zpět na Pohořelice. Omezení by mělo trvat až do pozdních nočních hodin. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Stanislava Orechovského Antonína Perničky Bílou sukénku nosíš v podání Stříbrňanky. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila a jaksi rozradostnila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Soběslav, na Slovensku slaví jmeniny Oskar. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Budu se na vás moc těšit. A teď už písnička lidová Všady zamračené, Valčík a Mistříňanka.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: A máme tady telefon, já si ho vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Tady, prosím, penzion, prosím, měřice, máme k vám velký přání.
0: Ano.
2: Dobrý den, my bychom chtěli zahrát pro paní Evu Vaculovou z penzionu, prosím, měřice, která dneska slaví 70. narozeniny, že jí přejeme všichni hodně štěstí, zdraví a za všechny kamarády z penzionu.
0: Ano, ano.
2: Děkujeme.
0: Tak a zahrajeme i ostatním tu písničku, také věnujeme, co říkáte? Aby jsme potěšili všechny. Samozřejmě ano. Oslavenkyně na prvním místě a potom ještě další teda. To je jako dům seniorů, nebo jak to?
2: Ano, ano, domov pro seniory.
0: Ano, ano, ano.
2: Prosím, měřice.
0: Tak pro vás, pro všechny budeme posílat písničku a bude to polka Zdeněk Vanďuraka, Miloslav Richard Procházka Na Straňanských lůkách a Javorinka ze Strání. Ať se máte dobře.
2: Děkuji.

tak chci doufat, že se písnička líbila. No a pojďme si předávat tady další e-maily, které tady máme. Tak dobrý den, prosím, zahrajte nějakou hezkou písničku panu Josefu Družbíkovi k dnešním narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a vitality. Za celou rodinu vinšuje Broňa. Tak to bylo přání, které jsme poslali panu Josefu Družbíkovi. Tak, přátelé, dáme písničku. Dneska večer přeladíme, cymbálová muzika Technik Ostrava nám zahraje a budou zpívat sourozenci Baťkovi. A dneska večer.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás a vašich kolegyní nebo kolegu, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěla bych poslat písničku těchto vedrech do Lanchota, Němice, Miroslavy a do Otnic. Jen tak pro pohodový večer u kafička a dobrou náladu, to jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce, a to samé paní Navrátilová přeji vám, a poklidný zbytek služby a vašich kolegyní nebo kolegovi nevím. Děkuji, ano. A zase někdy naschledanou.
0: Ano, naschledanou. Paní Marie, a to ani ta Vysočina k vám nebyla trochu laskavější v tom vedru? Nebylo tam lépe než u nás tady dole na jihu? Bylo
1: no,
0: taky,
1: to jo. Ne. Tady je strašný vedro, paní Navrátilová.
0: To je hrozný. Vždycky ta Vysočina byla taková chladnější, že?
1: Ne, ne, není. Není to pravda. Tady je takový teplo, tak jako si myslím, tam u vás dole na Brnu.
0: Ano, ano. Tak my tam jezdíme 50 let, se dá říct.
1: No,
0: na Rokytno, ano. Takže vím, takže to bylo vždycky takové příznivější. No, no. Ale no. Teď asi se to všechno tak nějak mění, že
1: ne,
0: je to...
1: Ne, teď je to úplně... všechno úplně jináčí.
0: Že je horko i na Lomnickém štítu,
1: ano,
0: vidíte.
1: Ano.
0: Tak jo. Tak naschledanou, mějte se pěkně.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A teď už paní Zapletalová z Horního Němčí, já vás vítám. Dobrý podvečer. Já
2: taky vás zdravím, paní Navrátilová, a zvukového mistra. Dnes má 30. narozeniny Tomáš Pečíla, Dolního Němčí, tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Tomu přeje celá rodina Zapletalová z Horního Němčí. Mockrát vám, paní Navrátilová, děkuji a přeju vám dobrou noc.
0: No, dobře. Děkuji, ale ještě ne, ještě chvílečku, ale samozřejmě dobře jste to řekla a děkuji vám za to přání. Aby byla dobrá, bylo by dobře.
2: Ano, aby to na vrchu ještě trošku utáhli do
0: ano. teplo. Ano, no, nebo nějaký deštíček by mohl takhle, no trošku,
2: ano,
0: čemu, bohužel.
2: Být, no.
0: Tak jo. Takže tak máme přání, ale bohužel asi nesplnitelná. Tak paní Zapletalová, přeji vám pěkný večer, naschledanou.
2: Ano, já vám naschledanou.
0: Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dnes slaví svátek svého nebeského patrona svatého Dominika, slovotný valach a nadaný vše uměl, ctihodný pán Dominik Šuráň. Chtěl bych mu vaším prostřednictvím popřát pevné zdraví, vytrvalost v povolání i hojnost božího požehnání na nelehké cestě. Je cesta daleká a jeden cíl jen má. Ten cíl je nás všech pán, Ježíš Kristus je zván. Ta pouť je nelehká, ale je jen přímá. Každý je na ní zván a z toho radost mám. Srdečně zdraví přítel z Horňácka. Tak to bylo takovéto přání. A my to doplníme písničkou Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková, Srdéčko a Dambořanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Výborně, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám pana Mildu z Domanína u Bystřice nad Prštínem, že jo, říkám to dobře.
4: Ano, ano, říkáte to velice dobře, já zdravím všechny posluchače i vás a chtěl bych nechat zahrát paní Jarušce Krejčové k jejím jubilejním narozeninám, půlkulatým.
3: Ano.
4: A hlavně je tady krásná skupina, partia lidí, kteří jsou veselí, rádi zaspívají lidové písničky a chtěl bych poděkovat jí a její rodině, včetně manžela, za všechno, co tady pro nás krásného připravili na občerstvení, za zábavu a věřím, že se to všichni užívají. Písničku jsem nevybral, ale vím, že paní Jaruška má ráda jásalku, tak kdybyste tam něco našli, nebo nechám to na vás.
3: No, my to máme připravené dopředu, tak se omlouvám.
4: Máte připravené.
3: Tak snad se bude líbit ta mnou vybraná.
4: Dobře. Nic se neděje určitě, takže ještě jednou za všechnu, za celou společnost, co tady je, tak ať se jí daří, ať je zdravá a všechno nejlepší. Děkuji
3: ano,
4: moc krát.
3: Určitě a já vám přeji, ať vám ta oslava vychází, ať jste spokojení a ať se to užijete všichni.
4: Děkujeme, ano. Děkujeme a všechno dobré všem lidem i vám.
3: Ano, vše dobré všem, ano. Děkuji pěkně, nashledanou. Já k tomu ještě připojím e-mail, který tady mám. Krásnou sobotu vám přeji a prosím o veselou a svěží podlužáckou písničku pro svěžího jubilanta Božinka Dvořáčka z Břeclavy, rodáka z Kostic. Dnes slaví s rodinou krásné 80. narozeniny. Zdraví a pohodu a na zahradě úrodu mu přejí všechny děti, vnuci a jeho nejhodnější žena, naše Matička Anička. Tak to bylo další přání a konečně ta písnička Krištof Neduchal, Až výjdu červánky, otextoval Krištof Neduchal taktéž a bude nám hrát Miločanka.

0: písnička nám dozněla a já vítám ve vysílání pana Jaroslava z Otnic. Dobrý podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer vám i všem věrným posluchačům pořadu Blahopřání s písničkou. Dnes bych chtěl pozdravit svého kamaráda Kristiána z Brna, Kobělu, Kristián Koběla, a taky bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, kteří poslouchají tento pořad, a také bych chtěl pozdravit hlavně Ivanku Slabákovou, která moc chybí a doufám, že už se brzo dočkáme.
0: Ano, určitě. Že lepší se všecko a bude dobře. Nebojte, Jaroušku, bude to dobré.
1: Tak nějakou krásnou písničku.
0: Ano, tak snad se vám bude líbit. Uvidíme, ano.
1: Tak jo.
0: Vy jste přece jenom znáte ty písničky, tak snad se trefím do vašeho vkusu.
1: Ano.
0: Tak Jaroušku, já vám přeji pěkný podvečer, ať se vám daří. Ano, a užívejte si teďko ty všechny ty kapely, na které jezdíte a které máte možnost slyšet.
1: Ano,
0: tak pěkný
1: děkuji
0: večer, nashledanou.
1: Mějte se.
0: No tak pojďme na tu písničku slibovanou. Bude to Vladimír Pfeffer, Lančotská Mája a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

Polka nám dozněla a vítám paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer. Halo, halo? Paní Zito?

0: Jejda, tak jsme se asi nějak odpojili, nebo se slyšíme? Paní Zito?
1: Ano.
0: Slyšíme se.
1: Já jsem jenom musela odskočit ke sporáku.
0: Dobrý. To je správný. Jdeme na to.
1: Ano, já vás srdečně zdravím, paní Květuško Navrátilová i zvukového mistra, všechny posluchače pozdravuji a všechny mé přátelé rozhlasové a chtěla bych pozdravit Jarouška Volpovýho a přeji mu mnoho a mnoho krásných koncertů, ať si to užije, je to jeho velká láska a taky bych chtěla pozdravit v první řadě, nesmím zapomnout na paní Ivanku Slabákovou a přeji zdárné uzdravení a hodně síly jí přeju a teda všechno úplně nejlepší a hodně lásky. A taky bych chtěla pozdravit Tomáška Jeřábka a doufám, že se zítra setkáme na jeho koncertě ve Vanovicích tady u Jevíčka. Takže vidíte, že také mám štěstí.
0: Ano, jednou, zítra budete mít zážitek.
1: Jednou ano, jít na koncert. Tak se moc těším, Tomášku, jestli náhodou posloucháš nebo někdo z tvé rodiny, třeba maminka nebo někdo. Tak všechny zdravím ještě jednou a mnoho, mnoho zdravíčka, krásné dny vám přeji všem.
0: Ano, já vám taky přeji krásné, ale trošku chladnější dny vám přeji.
1: Když oni zase hlásili v tom Českém rozhlase Brno, že bude zase a další vlna.
0: Nejenom v Českém rozhlase Brno, ale v televizi a všude a no, je to Evropa celá rozžavená.
1: To je hrozný, víte,
0: asi jsme byli takový nějaký, moc jsme ubližovali té naší planetě.
1: Ano, hrozně.
0: Tak teď sklízíme ovoce, jak se říká.
1: Ona nám to vrací.
0: Tak snad bude lépe. Já věřím, že druhá půlka srpna už by měla být lepší. Tak to nějak, budeme to muset nějak to dát. Takže já vám přeji, paní Zito, zítřejší krásný zážitek, ať je vám dobře, ať si to užijete. A mám radost, že máte ten hlas takový svěží a to se mi líbí. Tak.
1: A nakreslila jsem, co jsem doma, tak jsem nakreslila už 5 krásných obrázků a nesu je tomu Tomáškovi. Doufám, že bude.
0: Dobře. Naschledanou, paní Zito. Tak a jdeme na písničku tady další, kterou tady máme. Je to Vodička z Bystrého, lidová z východního Slovenska, Jarmila Šuláková a Jana Rokita starší cymbál a Jana Rokita mladší cymbál.

0: Máme tady e-mailovou poštu, prosím o písničku mojí švagrové Jarmile Pregetové z Březí u Mikulova k jejím kulatým narozeninám. Je to krásná, trpělivá a láskyplná žena. Před 2 lety oslavila s mým bratrem Janem Pregetem 60 roků manželství. Milá Jaruško, rozdáváš kolem sebe radost, úsměv i dobré rady a vždy víš, jak potěšit srdce ostatních. Přejeme ti u příležitosti tohoto překrásného jubilea mnoho dalších let prožitých ve zdraví, spokojenosti a obklopená láskou všech tvých blízkých. Děkujeme ti za to, že jsi a za všechno, co pro rodinu děláš. Všechno nejlepší k narozeninám ti s láskou a úctou přeje švagrová Hana s rodinou. Já připojím ještě další přání. Je to vzpomínka. V těchto letech je to dlouhých 60 roků, co nás náhle opustil náš tatínek Jan Šmíd z Bratčic ve věku 47 let a 5 let, co za ním odešla i naše maminka Jarmila Šmídová, která se dožila 100 let. Budeme rádi, když si společně s námi zavzpomínáte vy všichni, kdo jste je znali. Děkujeme dcery Jana, Jarka, Mirka a syn Karel s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku Chlapci od Pálavy. Jaroslav Zbořil, Josef Uher a Palavanka.
1: Český rozhlas Brno.

Přátelé, pojďme tady na přání, které tady mám. Zahrajte pěknou písničku pro paní Jarku Knížovou ze Zlechova, která dnes slaví narozeniny. Vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí. Nachází se tam i má sestra Marcela Ptáčková, tak i pro ní přejí Čechovi z Popůvek. Ano, takže samozřejmě rádi zahrajeme. Tak to bylo jedno přání a tady mám ještě další. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kapelník Dolněmčanky Antonín Daníček a kamarád Pavel Goroš a kamarád Broněk. To bylo jedno přání a ještě jedno přání tady máme od Broňka Uhra. Tak a je to, abychom zahráli písničku pro kamaráda muzikanta pana Pavla Goroše z Nivnice, hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka. Písničku posílám jeho ženě Anice Gorošové a posílá to kamarád Broněk. Tak a písnička, která to bude, takže Rozoral Šohajek a Kumpánovi muzikanti.

Tak, vážení a milí, mám tady vzpomínku na dvě spolu související včerejší výročí. Před 90 lety 7. srpna 1936 měl premiéru český hudební film Na té louce zelený režiséra Karla Lamače na hudbu Járy Beneše. Jedná se o sfilmovanou operetu Járy Beneše s Věrou Ferbasovou a Járou Kohoutem v hlavních rolích. Druhým jubilantem je Stanislav Procházka, jenž za druhé světové války hrál v lidových operetách právě v divadle Járy Kohouta. Narodil se 7. srpna 1919 v Mostě, pocházel z hornické rodiny. Po smrti matky a poté, co se otec znovu oženil, se v necelých 16 letech odstěhoval do Kolína, kde se začal učit číšníkem. Brzy však odjel za hudbou a zpěvem do Prahy. Jeho vzorem byl zpěvák Jára Pospíšil. V roce 1941 získal od dirigenta Jaroslava Maliny prestižní místo v kavárně Vltava. Po válce získal možnost vystupovat v rozhlase s orchestrem Františka Alojze Tichého, čímž se jeho popularita rozšířila do celého Československa. Vystupoval i s orchestrem Karla Vlacha. Jeho vlastním projektem po roce 1967 byl dívčí orchestr Slávinky. Vystupoval až do vysokého věku, ještě ve svých 90 letech vydal nové CD Nedělej nám starosti stáří. Česká televize s ním v roce 2004 natočila střihový pořad Úsměvy Standy Procházky. Zemřel 16. dubna 2016 v Praze. Jeho kamarádem a kolegou byl Josef Zíma, s nímž si oba spolu několikrát zaspívali. Pozvedli a proslavili oba českou dechovku na vynikající úroveň a natrvalo se tím zapsali do srdcí nesčetných diváků a posluchačů. Takže tuto vzpomínku a pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. A písnička František Kohoutek, Richard Plachý, Nezapomeň a Zdounečan.

Vášení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Pavla Skopala Večerní pobřeží, kterou pro vás hraje Glorie. Říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A já vám přeji hodně zdraví a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnští silničáři se snaží bojovat proti agresi. Silnice číslo 53 na Znojmo je po nehodě u Pohořelic uzavřená. Na zámku v Mikulově dnes končí 33. ročník sympozia dílna. Zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Brněnští silničáři tento týden zahájili kampaň proti agresi. Denně se jejich zaměstnanci setkávají se slovními i fyzickými útoky. Společnost Brněnské komunikace jim chce předejít akcí nazvanou Za lepší komunikaci. Lidem ukáže, co městská firma dělá pro údržbu silnic, anebo jak se plánují uzavírky. Agrese a nervozita se projevuje také na internetu. Jenom loni byly takových útoků stovky, říká mluvčí brněnských komunikací Jaroslava Bílá.
2: Kromě toho jsme zaznamenali i desítky přímých útoků na osoby a majetek naší společnosti. Tato čísla jasně ukazují, že se nejedná o ojedinělé excesy, ale reálný problém. Odráží to napětí ve veřejném prostoru, které se bohužel často obrací právě proti lidem, kteří se na údržbě a chodu města podílejí.
0: Kampaň v ulicích Brna spustili plakáty s hercem Michalem Isteníkem. Teď se přesouvá do online prostoru. Potrvá nejméně 14 měsíců. Silnice číslo 53 na Znojmo je po dopravní nehodě dvou osobních aut u Pohořelic uzavřená. Při nehodě zemřeli dva lidé, další čtyři jsou těžce zranění. Záchranáři je transportovali do obou brněnských fakultních nemocnic, uvedla jejich mluvčí Michála Botová. Policie dopravu odklání u Branišovic na Vlasetice a u výjezdu z Pohořelic zpět na Pohořelice. Omezení podle Národního dopravně informačního centra potrvá nejspíš do pozdních nočních hodin. Na zámku v Mikulově dnes večer končí 33. ročník výtvarného sympozia dílna. Po čtyřech týdnech tvorby v provizorních zámeckých ateliérech představí účastníci výsledky své práce veřejnosti. Letošní ročník se zaměřil na takzvané reduktivní tendence a geometrické či konceptuální umění. Hlavním tématem celého setkání se stala takzvaná Okamova břitva, vysvětluje kurátor sympozia Milan Mikuláštík.
3: Celé sympozium bylo věnováno reduktivnímu umění, tak jsme zvolili pro název termín Okamova břitva, což je termín z vědy, to je taková metafora. Když se formuluje teorie, tak je potřeba ji formulovat co nejjednodušeji a cokoliv je z ní navíc, jakákoliv věta nebo slovo, tak je třeba ho obrazně odříznout tady tou Okamovou břitvou.
0: Díla budou vystavená v ateliérech na zámku v Mikulově od zítřka až do konce listopadu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně jasno, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, v údolích lokálně až 11, denní zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jak už víte, uzavřený je u Pohořelic silniční tah na Znojmo kvůli dopravní nehodě. Policie dopravu odklání. Po ostatních silnicích na jižní Moravě byste měli jet bez větších komplikací. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty. Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
1: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý křece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovalo a stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, protože ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Protože na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižní Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Vy jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole. No a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých.

0: za lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy muzea spolku Vltavan v Davli také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Půjdu na nářadí, kompostéry a kadibutku. Takže to všechno taková infrastruktura tvrdá na zahradu. Byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A v prostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády, horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili. Takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: Je.
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště. To je...
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, což to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé?
1: Ještě ne.
2: Ne?
1: Většinou v září.
2: Jsou už... takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Rajčata.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: loni, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech, o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlásíme. Řeknu ještě jednu věc. To je taková zajímavost, že máme ježky na zahradě. Ježky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ježky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ježky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů na zahrádku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství. A nebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy ste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tým bylo?
0: Všichni členovie, my se snažíme ich motivovať k tomu. To je všechno vedené na dobrovoľnícke bázi. Je to omezené časovie. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, ktorý zbýva, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijou na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové typy pro děti, takový stánek pro děti.

0: A kromě Josefinky objevují se tady ještě nějaké děti?
1: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
0: Být na své zahrádce.
1: Přesně.
0: To je také nějaký hezký pocit, že?
1: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takové dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit, že já a nakonec setkám tady za členy, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
0: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
1: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
0: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
1: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
0: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně z Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelechovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravné pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září. Upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let, o s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století, využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýni, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
4: Vinou čeho?
3: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
4: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
3: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
4: V Itálii se netopí?
3: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
4: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
3: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
4: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
3: Perlou, protože to je barokní perla.
4: Kdy jste spal poprvé na zámku?
3: Já na zámku jsem nikdy nespal.
4: Ne,
3: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
4: Je to nepohodlné?
3: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
4: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
3: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
4: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
3: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
4: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
3: Ne.
4: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
3: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
4: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
3: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
4: Je italský a český zámek hodně jiný?
3: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a...

0: na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany, a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
0: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: A vy jste jeli podle které školy?
0: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
0: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
0: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
0: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku S čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky S čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
0: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
0: Ano.
1: On je jako odpérovaný. Je to útulný tady.
0: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
0: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
0: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
1: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
0: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo. Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
2: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
0: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
3: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
0: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
4: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
5: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
6: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
5: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
7: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
5: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
9: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč,
3: nevyštipovat.
2: To se traduje nevyštipovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnout tý klacek nějaká hůlka a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte, a česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: víc. Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový sandáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na Dyji.
1: Čím je tak vzácný mník?
0: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem velkomezeříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
0: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Mezříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který združoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
0: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
0: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou? Z Velkého Mezeříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
0: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový mezeříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
0: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
0: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrá nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
0: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
2: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobbyredaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobbyredaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snad...

0: rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude hřmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosaců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu a počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, co nejdebrej, ne?
7: Proč?
8: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

Hala, zapomněla, že přijde jaro, po jaru léto, po létě zas ten smutný čas. Čtyři muzikanti hráli, jedli, pili, hodovali a přitom se uradili, jak ji dostanou.

0: kašlu, a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pánček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbos! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan, a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra Bobr?
7: Ta sakra musí se snažit.
8: No jo, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 000.
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, co potom? No potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
9: A jo, fajn. A fantoma máme na cíli.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, souvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, co bych říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: Oh, to je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa,
4: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jsi zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenže tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelejzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musíš být. No, zastaví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No,
3: kamaráde,
4: nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, ale jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch, 3 samečky a 2 samce.

0: Pět moh, říkáš? A jak spoznáš, že to bere zrovna tře samičky? No to víte, te tře seděly na zrcadle a dvě na sklince očlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
1: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás šest se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
2: Tonda přijel.
3: Tonda zase někde ukrad, co?
2: Ahoj. Šetři a budeš mít
3: za tři. Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost, paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
2: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
4: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
3: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
4: Jenem, aby jsme neušpinili.
3: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
4: A
3: ale stavíš jsem se cestou na přehradě.
5: Ukaž, Mařa.
4: Pane Boži, juj.
3: To je.
4: Co s tím budeme dělat? Vždyť u nás ryby nikdo nejí.
5: Kusí, co? Jedu. Já.
2: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
3: To znáš, Mařo.
4: Ona já.
3: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
4: Já, babi. Toj, toj, toj. Tam vidí, milý synku, přes
2: tři
4: dži.
2: Kolik, tři?
6: Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
3: To je roba.
4: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A svoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
3: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
4: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
3: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
4: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
4: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
6: Gizdi, na to jich už je.
4: A když by to ani chlopi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
1: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
7: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec
0: A chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubi, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa menšík. On říká, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajuji jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Vždycky chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: To nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčeně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhletím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes, lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: srdca zní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun, dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží a ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No, schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si zastavím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Storřimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Hmm. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale... Tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějakých 42 let, tak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolikoliv, 89 možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, mě takhle určitě a teď, jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, protože autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlaky, plavenky, vypravenky, neveze 350 lidí poveze.
0: Dobře,
1: to se moc těším.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Pro vás ostatní vypadá to, jak jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem a že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví, Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice nebo tak umírněný?
2: Tak no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně jak kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Uhum. Ale mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: O, tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak jak máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žafer, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať. Ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná. Já to doopravdy hrozně moc miluju. Já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou. A hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijede to do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické, a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáty si okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jsem si samozřejmě dávat pozor na... na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost, takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapil, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělal neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šatouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, lokista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí.
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo dneska, se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. Tam mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly teda k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, teda znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo. Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda u těch našich východních hradů slovanských dobů.
0: To je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam do, nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšehradu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě, určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, jednak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou kupé, že se člověk jako může tak nějak intimně popovídat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Jo, ano.
2: Mezi táborem
0: a... Bechyní.
2: Bechyňka to je něco, jo, to jsem zase byl u letěšního praporu Bechyni, velký výborný. Ale když jsme jezdili do těch český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlakem, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli to teda, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice i daleko, jo, tak třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděl lidi, a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuju technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezky a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak je prý rychlík, kdo

0: Eva Pilarová. S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
1: Tady zase Věrka, se vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
1: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Nového Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku a obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
1: To na policii, jenže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Nového Údolí a zase zpátky. Jenže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Nového Údolí, tam v Novém Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A tam si koupí, a pak jedete do Nového Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
1: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
1: a
0: fakt.
1: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí na zítra. Zítra je ve Slunkovicí nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velký.

0: ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete jí za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
1: Zdraví se mě Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
1: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A můj přímo.
1: Otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
1: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano. Ve vysílání, slyší nás otec všichni.
1: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetína. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jak to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetína, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním, on nechtěl vzít na tu mašinu, a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem spanikařila, mi musel hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to vzpomínám, tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, ve vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval. Mrazu ráno, ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju taky to, i vám a no, za milé vzpomínání, no. I když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku, milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste
1: ano,
0: to zvládla.
1: No, to byl šok pro mě, to začalo syčet a hůčet tam všechno, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku, no. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Jste tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
1: A na pární lokomotivě asi sotva, na pární lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na pární lokomotivě ne.
0: Děkujem.
1: Potom na těch elektrický to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
1: No, taky. Děkuju, taky pěkné sny, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Třeba to byla ta pární lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Nováků.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo, i posluchači, má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bezstykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolu jízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť, pro pár hlavních tahů patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady Jana z Brna. Dobrý večer, pane Macoun.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného. Ale měl 3 děti, nebo 4 děti vlastně, jednoho syna. A chtěl jeden z nás, aby byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete, jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, no. A ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo. Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni za zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek, ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo, tak.
1: To byla jednokolejka, Brno-Břeclav, Brno-Přerov, ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě vzbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo žertuju špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravčí, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo. A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagóny pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vrhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo. V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako to vás a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17. A po roce se stále scházíme, a i když všichni už jsme 83-letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
0: Takže co to je, Štoker?
1: Ne, to není Štoker. 556 byla moutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha.
1: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štoker, teď jsem se kouknul. Teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun.
1: No, ano,
0: to je hodně.
1: Můžu vám říct. A ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výlu, kunátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela Bardotka, Brejlovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šotouš se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnoza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. Tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády. Takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Učící. Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala. Ale hlavně, já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roků jsem takhle cestovala. A teda když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda fakt jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár, a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, to jsou Hoštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano,
0: jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parním váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem. Ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano,
2: jsem... Pro mě to je fascinující, Honzíku, pro mě to je fascinující ano. Do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít. Dráhou
2: zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Dobrou. Mějte se krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční lince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Mm-hmm. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda,
0: ano.
1: Vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba zbělí a ty, kteří patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho.
0: Mm-hmm.
1: Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže jezdíte?
1: Ne. No v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno.
0: Hmm.
1: Tak ten, kdo to poslouchá, pro Boha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak,
0: no.
1: Protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké duševní rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době jsem musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidla s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, z 262, na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo, když jsme začali, tak právě jsem topil i toho Štokra, jo, nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka.
0: Jo. Já miluju Kafe Mlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafe Mlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázovský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázovský Pacifik. 134,
0: 2, 180, 186. Vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěnej, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk má domluven, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet, nebo tu den co. No, říkám, tak to, no, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo, že ty až diponácký rodiny i takhle drželi při sobě, jo, protože když měl někdo měl topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo. To nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala.
0: Mm-hmm.
1: Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo, byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbobralo, muselo se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, protože ty vlaky tam nikdy nejezdily. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, nejenom je to samozřejmě zlý pohled, jo.
0: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu.
1: No.
0: Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl strojvedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval šířit jako to vzdělání ještě,
0: mm-hmm.
1: jo. A mě dneska vadí to, že...
0: Že na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch Urvajzů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modlejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který?
0: No, tak...
1: Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijde třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejvíc za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10x, 15x, já si to nepamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na perónu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce, tak mě tady jedna moje, to byla ta starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No, to už jste byla a paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila z Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensko.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? Že byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupe, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidně znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, z těch Slováci. Taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupe je kuřácké na vlaku.
0: Ano.
1: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák a jak je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam keď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: já jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírňu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom musela, poslední věc. Jenom, ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mě se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a jezdila jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo, nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty. Stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to přebrali a vezli jsme to, já nevím, do Prahy, tak z Prahy zase v noci spát.
0: Maruško, děkuju. Děkuju vám za váš život na železnici.
1: Už čas vypršel.
0: Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak. Tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, je, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, pověste, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám podruhý po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedí, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa, jako chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80, ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěny, tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak bude takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, tak... to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepli, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju pěkně.
1: Jezdila jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký, že byla šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tady, ale na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: Ne, u mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naschledanou. Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedně, to už nikdo, myslím, neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tak jinak tam pracoval.
0: Jo, takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak v 30. roce se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli. To si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna,

0: A rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkali, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlastně zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady v Krpolí na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
1: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
0: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska. Potom
1: jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
0: Moři, no a zpátky potom.
1: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
0: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin. No, to
1: se jelo 300 let. 300 let, určitě. To není možné. Ale je fakt, že to bylo...
0: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
1: No, děkuji i vám za milé vzpomínání. Taky těšilo mě moc.
0: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
1: Samozřejmě, no, jako to už dneska
0: už
1: není.
0: Já už nejezdím dneska. No a ani elektrikou už špatně chodím, takže už nikam manželu nejde.
1: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může žít.
0: Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
1: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
0: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult, já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvodčí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava-Kojetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Těnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav. Dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rostě.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem přes, zeptím jako do Houštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matron, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: A vy jste se šel koudit a bára šla zabava.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špíc, určitě prostě budeme jednat z roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často.
1: No, do těch Houštěnů tam je, já pocházím z Houštěnů, bych tam
0: je. Takhle. Dobře, Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jsem jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte
1: to
0: přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Houštěnovicích a to, když byla třeba na Kobyle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Už ne.
0: Dobře, no. Děkuju vám za to.
1: Poprvé tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky Václav, dobrou se. Noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady je Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Už jsem ho znášla. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, zlyžovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: Byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně. A můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi, s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. Mm-hmm. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom blně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno. Ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom.
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zahlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Ano, teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou.

3 minuty nás dělí od 1 hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mě jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje. Ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden. Tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: Radnice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. to mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mi to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mi to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásné. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da da tap tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13.20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě, Holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: a
3: nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičky, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione, no.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, teď to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohle s tom, že vy na něj vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no, s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte tam. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? I to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní

Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa.

0: Jak? No, když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být Pretty Woman. A když je budu mít malá, no, tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká, prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit. A ten gynekolog se na ní podívá a říká, no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic, tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému, prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
1: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
0: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Dankeschön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidala tu máju, jsme zpívali společně.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice té rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to
5: je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, že jste hulváta a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.